Vy už nejste děti, už nejste děti, vy už nejste děti, ty jsi na to káp, už nejsme děti. Občas se sám ptám, proč už nejsme děti, proč nejsme děti, proč už nejsme děti.

0: Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.

0: Ranní rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
0: Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Playák, playák, playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

0: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
0: Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Playák, playák, playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

vibes, vibes pozer, suči mě, neporazu se, už neozvu se, nezabiju se kvůli tobě, radši do lesa, málo zčetl z mezi řádky, loser.

0: Joost Klein with his new hit single, Groom Groot.
1: Playák.
2: Playák.
1: Mixtape toho nejlepšího z hitových zásob Rádia Wave.

0: Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny. Plejak.
0: Plejak.
1: Mixtape toho nejlepšího z hitových zásob Rádia Wave.

Ptáš se, kam se poděli ty oči nadšený. Podívej se kolem sebe, možná, že to pochopíš. Odmala tu otravný děcko, který se ptá na smysl, když učitelka přednáší latinský pojmy. A teď sedím vedle tebe v zasedací místnosti a ty vysvětluješ, že smysl je vydělat prachy. Každou stěnu tady tvoří kýčovitý nápisy, který se ptaj, tak už si to v sobě pohřbe. Ptáš se, kam se poděli ty oči nadšený. Podívej se kolem sebe, možná, že to pochopíš.

0: 吧。
1: 赶紧找找

Děláme vlny.

Pleják Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

0: cestou jdem.
1: Na piasku leže. Na piasku leže.

0: tak asi, na ní zahraj si.
1: Český rozhlas, rádiovej.
2: Děláme vlny.

0: Stage Rádia Wave.
1: Stage Rádia Wave. Exkluzivní živé koncerty českých i zahraničních kapel. Ze studia Rádia Wave až na světová pódia. Stage. Koncerty, které jinde neuslyšíte.
0: Stage Rádia Wave.
1: Poslouchejte dnes od 9 večer na Rádiu Wave.
2: Léto s Rádiem Wave. Vyrážíme za vámi ven.

akce, buď na natáčení pořadů, poslouchej letní speciály ve vysílání a vychutnávej si skvělé koncerty. Léto s Rádiem Wave. Rádio Wave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Do Lepa a These Walls máme 8 hodinu ranní, posloucháte Radio Wave a Anna Gažová přináší dnešní první zprávy.
1: Zprávy Radio Wave. Radio Wave. Zprávy.
2: Vláda se dnes naposledy sejde před letní přestávkou. Ministři budou jednat třeba o zavedení pozice peer pracovníků ve veřejném sektoru, kteří mají poskytovat podporu lidem v náročných životních situacích. Kabinet se bude zabývat i umožněním registrace vozidel online. V Česku zatím vznikly jen 2 hromadné žaloby. Podat je přitom možné už 2 roky. Podle organizací, které je můžou podávat, je problém hlavně s financováním. Ministerstvo spravedlnosti ale změny systému zatím nechystá. Podle ministra Jeronýma Matejce za ANO je na hodnocení brzy. Němečtí policisté zastřelili podezřelého, který v sobotu vjel autem do davu během berlínského pochodu za práva sexuálních menšin. Na síti X o tom informovala berlínská policie. Motivem činu byl podle ministra vnitra Alexandra Dobrinta zřejmě islamistický terorismus. Jedna žena útok nepřežila, zraněných je 29. Dnes na letní škole v Uherském Hradišti začíná program Českého rozhlasu. V rozhlasovém stanu bude například debata pro a proti o proměnách politické kultury nebo beseda připomínající 100 let od narození spisovatele Ludvíka Vaculíka. Návštěvníci se můžou těšit také na diskuzi o vztahu kultury a veřejnoprávních médií, datový speciál serveru i rozhlas nebo pořad Hotspot Rádia Wave.
1: Sport.
2: Slovinec Tadej Pogačar ovládl po 5. v kariéře cyklistickou Tour de France. Závěrečný spurt poslední etapy v ulicích Paříže vyhrál Nizozemec Van der Poel.
1: Počasí.
2: Dnes očekávejte proměnlivou oblačnost, místy se vyskytne déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty se budou pohybovat od 20 do 25 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Další najdete na našem zpravodajském serveru iRozhlas.cz. A teď už na rádiu Wave začíná pondělní ráno s Terezou a Filipem.
1: Rádio Wave. Wave.
3: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
3: Rádio Wave. Rádio Wave. Děláme vlny.

0: Like Ralphie Chu, Paris, Texas a jejich whipped cream. Pokud snídáte šlehačku, tak doufám, že vám chutná. Tady Tereza a Filip, ahoj.
1: Krásné ráno, šlehačku do vašich vídeňských káv. Dneska, pokud byste chtěli si dnešní pondělí osladit, máme 27. července, venku poprchává, ale nebojte, vlna vedr přichází, takže naše vysílání už bude jenom pozitivní.
0: Ty už si anoncovala minulý týden, znamená to, že teď ještě s větší jistotou?
1: Ne, to ne, já jsem se tomu nevěnovala, jenom prostě já jsem, jako nejsem daleka těch jako temných očekávání v životě, víš, takže má být vedro, má být strašný vedro, samozřejmě.
0: No tak si to prosluníme trošku i s Marjorie třeba za chvilku, taky s Taige, úplně nejdřív ale Fimi Guerrero, který má aktuálně venku nový mixtape, EPčko, deska, Bůh ví, co to je, tohle je ochutnávka Daty spolu ještě s elektronickým duem Bass Victim.

0: Taiga z Kutné Hory objevili se ve finále posledního ročníku hitparády neobjevených startérů. Tohle byl jejich track Oswald. A pokud nesnídáte tu zmíněnou šlehačku ze začátku 8. hodiny, tak byste třeba mohli snídat mravence, ale to by bylo ještě víc překvapivý pro nás. Mravenci na talíři, majiteli jihokorejské michelinské restaurace teďka hrozí vězení. O tom je aktuální Wave Newska na našem webu.
1: No a jedná se totiž vlastně o cílenou součást meníčka. Nebylo to, že máte někde vlas nebo prostě krysí bobky nebo mravence a tím pádem vás zavře hygiena. Jedná se o takový speciální topping, který právě tahle ta jihokorejská restaurace v luxusní čtvrti v Soulu nabízela jako doplněk k dezertu, protože mravenci mají v sobě teda kyselinu mravenčí nebo jak se jmenuje a jsou kyselí sami, když do nich kousnete. No a taky to ideální doplněk prostě na něco sladkého, takže jste si mohli vybrat topping prostě na vaší ňamku a to byly buď to jedlé květy, prostě ocet a nebo právě zrovna ty zmíněný mravenci, jenomže v Koreji můžete sice jíst hmyz, ale jenom 10 druhů a mravenci to zrovna nejsou.
0: Hele, stalo se to ve čtvrti, kterou důvěrně znáš, luxusní čtvrť Gangnam.
1: Aha.
0: O tam to těch Gangnam style.
1: Hodně stylový tam tak, evidentně.
0: Tam jsou restaurace právě třeba s michelinskýma hvězdama, tahle konkrétně má dvě a bylo to tak, že hosté si mohli zvolit i jinou variantu, než tam jít ty mravence, protože se to dá nahradit pro tu kyselou chuť třeba fermentovaným octem nebo jedlejma květama. A problém je v tom, že jihokorejské zákony povolují ke konzumaci pouze 10 druhů hmyzu.
1: Přesně to jsem teďka říkala úplně
0: Výborně.
1: Všechno. Ještě se na závěr můžeme říct, že ty mravenci obsahovali asi 55krát víc těžkých kovů, než ten běžně povolený konzumovaný hmyz, což už ta začíná jakoby vlastně dávat smysl, že to celý je nakonec nějaký problematický, takže uvidíme, jak to dopadne. Každopádně, kdyby vám nabízeli někde mravence, taky je možná můžete spíš nejíst.
0: Třeba v Mexiku, kde tomu říkají escamoles a říká se tomu mexický kaviár. Takhle, když se to řekne, tak to zní mnohem líp. Ty jsi někdy zkoušela mravence?
1: Hele, mravence jsem neskoušela, já teda neskoušela nikdy ani jakoby normální kaviár. Nebylo to kvůli tomu, že bych se bála těžkých kovů, ale klidně to tak můžu říkat. About to do some big boy shit.

0: Gorillaz a New Gold. Dneska večer budeme hledat zlato v hrdlech rapové skupiny Upground, která se zúčastnila uplynulého ročníku hitparády neobjevených starter. Nakonec se nedostala do finálové trojice, ale v podstatě jenom vlastní chybou, protože se rozhodli v termínu starter showcase jet na dovolenou. A já mám trošku tušení, ale na to se jich dneska večer do starteru budeme ptát, že na to reagují v aktuálním singlu Dovolená, který má takový jako single cover a tam je napsáno, kde byste byli, kdybyste nejeli.
1: Tak prostě, jestli chcete v životě něčeho dosáhnout, evidentně musíte plánovat dovolenou tak, aby vám nekolidovala se zásadními prostě událostmi vašich kariér, ale samozřejmě tak jako všechno je, jak má být, jo, tím se dá vždycky uklidnit nakonec. Takže prostě ono se to stane nějak jinak, jo, jestli Upground mají teda vybouchnout šíleně, to nevíme, ale pokud ano, tak evidentně to dokážou i jinak, i prostě, když vlastně preferujou volný čas před kariérním růstem, což já úplně chápu a respektuju.
0: Velký devadesátky dneska po tý osmý večer, protože hele, už jenom ty pseudonymy, jo? Žakus, Vodník, Adony Kadelik a Batik.
1: No prosím. Tak Batik
0: chaos
1: tam,
0: zpátky.
1: Hele, Batik tam nějaký určitě bude v tričku, si myslím. Cítím to, uvidíme, jak to dopadne, uslyšíme. Vy se každopádně puste dneska po osmé starter, abyste se do téhle té crew mohli malinko vlastně nahlídnout a zjistit, jak to s tou její budoucností nakonec bude.
2: Starter.
3: Starter.
2: Hitparáda neobjevených.
3: Máte novou kapelu a v šuplíku nejlepší song. Nahrajte s námi single v profesionálu.

0: virtuálním studiu a přidejte k tomu nejkrásnější videoklip. Zahrajte si na vybraných festivalech a na Starter Showcase. Pošlete nám svůj song a sledujte, jak stoupá v hitparádě na wave.cz/starter.
1: Starter. Hitparáda neobjevených. S Martinem Šolcem a Filipem Černým. Poslouchejte dnes od 8 večer na rádiu Wave.

0: Meaningful Stone a Jason, příběh o tom, že 1+1 se nerovná 2, ani 1 teda, ale 0. Nakonec je to 0. A my se teď podíváme na server iRozhlas, kde se píše o nových místech, která zapsali na světový seznam kulturního dědictví UNESCO. Je to s odvoláním na výbor pro světové dědictví, který zasedá v jihokorejském Pusanu, a v rámci tiskové nějaké konference oznámili několik míst, například řecké pohoří Olymp, taky ale normandské pláže, kde se 6. června 1944 vylodila spojenecká vojska, a nechybí tam starověká japonská města Asuka a Fujiwara.
1: No a právě třeba ten řecký Olymp je takové vlastně mýtické sídlo 12 olympských bohů. Jejich nejvyšší hora tady toho pohoří je Mytikas. Kdybyste chtěli vyrazit, tak asi už můžete, zároveň taky je tam určitě nějaký jako velký trůn. No a tahle tam vlastně třeba památka měla už být podle Řecka dávno. Na tom seznamu už třeba 12 let se snažili Olymp procpat prostě do té ochrany, aby zároveň teda sloužila i budoucím generacím, teda asi bohů tím pádem, aby tam mohli zasedat dále. No a taky tam přibyly další třeba archeologická naleziště, takže nejenom turistické atrakce, ale taky třeba místa, na kterých se můžete dozvídat něco o minulosti, jako právě třeba Asuka anebo Fujiwara, což je v Japonsku ze 6. a 8. století naleziště. No tak tam budeme zjišťovat, jak to celé vlastně vypadalo kdysi, což pořád stále ještě dost nevíme.
0: Jak byste asi mohli očekávat, tak zápis těch památek na seznam bude velice pravděpodobně znamenat posílení cestovního ruchu a možná i nějaké jako nalití financí a nějaké zlepšení infrastruktury v okolí, takže bude možná jako ještě příjemnější se tam dostávat, ale zároveň se asi budete potýkat s čím dál tím víc lidmi okolo.
1: Můžete třeba taky tím pádem vyrazit do oblasti Boma Badingilo v jižním Súdánu. Tam se nachází savany, mokřady a taky nejrůznější pláně, kde se domovem lvů, gazel a slonů.
0: Tam bude víc lvů než lidí teda.
1: Tam si myslím, že prostě to bude hodně zajímavý. Můžete se tam dokonce i zastavit a živit pastevectvím nebo rybolov.
0: To jsem vždycky chtěl.

0: Do Vegas jsme se podívali s Doja Cat a teď už se blížíme k závěru 8. hodiny a uslyšíme ještě Barboru Horu nebo I Love You Honey Bunny.
1: Takže takový český závěr našeho tady vysílání. První hodinka skoro za námi, taky nás čekají zprávy. Doufám, že se máte krásně, hezky se vám vstává společně s Rádiem Wave.
2: Užijte si léto se skvělými lidmi a výběrovou kávou z pražírny kávy Mama Coffee. Kávu si můžete zakoupit v e-shopu nebo v některé z kaváren Mama Coffee. Krásné léto se skvělou kávou vám přeje Mama Coffee.
3: Chudáčci. Když se nedaří, tak se nedaří. Chudáčci. Série o tom, co jsme podělali.
4: Chudáčci. Poslouchej každý čtvrtek od 11 večer na Rádio Wave.
3: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: tajný plán, jak zničit svět od I Love You Honey Bunny. A teď už 9. hodina a další zprávy na Radio Wave takhle při pondělí přináší opět Anna Gažiová.
1: Zprávy Radio Wave. Radio Wave. Zprávy.
2: Ministerstvo dopravy navrhuje další digitalizaci registrace vozidel. Nově by si lidé mohli vyřizovat registrační značky online přes portál dopravy a vyzvednout si je mimo úřad. Návrh, který dnes projedná vláda, počítá taky s možností ponechat si vlastní značku při pořízení nového auta. Ve věku 86 let zemřel výtvarník a hudebník Milan Knížák. Českému rozhlasu to potvrdil ministr zahraničí Petr Macinka z Motoristů. Knížák stal u zrodu českého undergroundu, byl ředitelem Národní galerie a rektorem Akademie výtvarných umění v Praze. Věnoval se taky architektuře, módě, fotografii a poezii. Francouzští hasiči se snaží zastavit lesní požáry, které se na jeho západě země rychle přibližují k městu Bordeaux. V jeho okolí museli záchranáři evakuovat dalších 5 obcí. Prezident Emmanuel Macron kvůli situaci na dnešek svolává krizový štáb. S požáry hasiči dál bojují i ve Španělsku, v okolí Madridu a v regionu Ávila záchranáři evakuovali další desítky tisíc lidí. Normandské pláže jsou nově na seznamu světového dědictví UNESCO. Místo vylodění spojeneckých vojsk v červnu 1944 zařadil na seznam výbor organizace, který zasedá v jihokorejském Pusanu. Na seznam se dostal i masiv Olymp v Řecku. Ten je důležitou součástí řecké mytologie, podle které měl právě tam nejvyšší bůh Zeus svůj trůn.
1: Sport.
2: Vodní slalomář Vít Přindiš se stal mistrem světa v kontaktní disciplíně kajak cross. Zvítězil na šampionátu v americké Oklahomě, kde ze všech vyřazovacích jízd postoupil bez větších problémů a ve finále se dostal do čela v závěru trati.
1: Počasí.
2: Dnes očekávejte proměnlivou oblačnost, občas se vyskytne déšť nebo přehánky. Teplotní maxima 20 až 25 stupňů Celsia. To byly zprávy. Další najdete na našem zpravodajském serveru iRozhlas.cz. A teď už na rádiu Wave pokračuje pondělní ráno s Terezou a Filipem.
1: Rádio Wave.
3: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
3: Rádio Wave. Děláme vlny.

0: JPEG Mafia, It's Dark and Hell is Hot. Pěkný vedro muselo být i v Krosu, kde teďka uzavřel svůj takeover tour Smack One, kterého jste před nějakou dobou mohli vidět i na rozhovoru v rapové show Excalibur. On má totiž venku svůj druhý hudební debut, po tom, co se přejmenoval na Smack One. No a zároveň Kros je místo, kde udělal svůj úplně první stage dive a teď jich podle mě na tom závěrečném takeoveru udělal hned několik, protože začínalo se venku, viděl jsem z toho nějaký videa, bylo tam spoustu lidí, potom se přesouvali dovnitř a ten seznam těch men, který tam po boku Smack One vystoupili na pódiu, je opravdu jako téměř bezedný.
1: No a taky hodně bezedný je evidentně docela takový jakoby plný stream dancehallu, který Darko Don přináší, jak už do našeho playlistu s následujícím trackem Lifestyle, tak třeba právě do Excalibru. Vy se taky můžete těšit, že už brzy Darko Dona uslyšíte a uvidíte na našem YouTubeovém kanálu v plné síle, protože jsme ho pozvali i na naší Phono Session. Takže letošní léto si trošku myslím, že by právě už i tím jako smekovým koncertem mohlo dál jako předznamenávat, že dancehall se prostě vrací jako taneční žánr s takovým trochu jako introspektivním nádechem a temnou vlastně rapovou linkou do našich vlastně festivalových nějakých jako let nebo sezon. Takže jestli třeba náhodou to nebude i téma letošního léta, já bych se nedivila.
0: Právě i Darko Don rapoval po boku Smeka v tom Krosu, takže na svých sociálních sítích to popsal jako další prokopnutí dveří dancehallového Dona. Takže teď se ho pojďme pustit, tohle jeho Lifestyle a později zpátky ke kytarám třeba v souvislosti s Chief Bromden. Chief Bromden.

0: Chief Blunden Leadership a teď si trochu rozcvičíme jazyky, protože přichází velmi smutná zpráva pro všechny ukulelisty a ukulelistky.
1: Festival ukulele v Uněticích, myslím si, že i jakoby najít místo, který se jmenuje Unětice na takový festival je vlastně docela dobrý nápad. Docela dlouhá léta spojoval amatérské hráče a profíky, no a po 14 letech ale končí, protože nemá dřívější podporu, takže se konal právě letos v Uněticích u Prahy poslední ročník tohoto festivalu. Vy jste si mohli ukulele poslechnout a taky zároveň se na něj trošku ale i naučit.
0: 14 let se na organizaci Českého ukulele festivalu podílela třeba PR manažerka Tereza Novotná a i ta s letošním ročníkem na festivalu končí. Říká k tomu, my jako organizátoři jsme po 14 let trošku unavení, je to věc, kterou děláme z lásky k hudbě, není to naše pracovní náplň, tak je to o dost náročnější, když není ta podpora, jaká dřív bývala. Spoustu těch hráčů a hráček se tam v podstatě na ten nástroj jako naučilo, takže určitě k tomu měli vztah. Jaký ty máš vztah k tomuhle nástroji?
1: Já si vždycky vzpomenu jenom prostě na toho, na Holcmana, který dal si na doučení na ukulele a k nějakému panu Kulelovi, takže teď se učí ukulele pana, ale jako mně to přijde jako takový hezký, příjemný strunní nástroj, který vlastně doufám, že bych jako rozpoznala od nějaký malý kytary třeba. Mm-hmm. Ty myslíš, že bys jako rozpoznal ukulele, kdybys ho viděl?
0: Myslím si, že jo. Nejvíc se mi líbí takový ty špagetový struny, když se na to natáhneš, takový ty hladký, to pak opravdu působí spíš jako obědvání, než hraní na nástroj, ale za mě ukulele je rozhodně víc akceptovatelný než třeba kachon v rámci bicích nástrojů, takže já to docela můžu.
1: Mm-hmm, takže jako v rámci strunných nástrojů je ukulele v pohodě, jo. Není to tak hrozně jako kachon v rámci bicích
0: ano,
1: nástrojů.
0: To dobře. Si myslím, no.
1: Dobrý. Takže pak jsou ještě nějaký jako banjo a takovýhle mandolínka, viď,
0: no,
1: další srandy. Takže myslím si, že věc, která se celkem dobře přenáší k ohni už proto, jak je menší než velká kytara.
0: A nepalte je, prosím vás.
1: Nepalte je a hlavně jakoby nevěžte ukulele na hřebík, pokud vás festival v Uněticích bavil a naplňoval. Zkuste nějak komunitně rozvíjet své ukulele schopnosti dál,
0: ukulele
1: pokud vás to baví.
0: Jedině na kolík.
1: Nějak to zkoulíte.

0: jsme už dneska malinko strašili s tím, že pokud ráno sprchlo, tak to znamená, že dneska bude příjemně, ale směrem k pátku se nám teploty budou zvyšovat. No a další vlna veder, která nás letos v létě hitne, se promítá i do dalších fasád. Dneska po 18. hodině se totiž můžete připravit na to, co vás meteorologicky čeká v budoucnosti, nejenom koncem tohoto týdne, právě s Alenou Harceníkovou, která přináší takovou reflexi toho, jak si lidé smaží vajíčka na parapetu a bukují si hotely, aby třeba aspoň jednu noc dokázali pořádně usnout a vyspat se a neupotit se k smrti. Letošní rok se nám vlastně tady ukazují nejvyšší teploty v historii České republiky, no a my budeme zjišťovat dneska s Alenou Harceníkovou, jak se zařídit, abychom se právě v tom letošním roce a v těch nadcházejících neupekli.
1: Takže věříme, že dnešní díl Fasád bude plný i takových jako tipů a lifehacků, jak ta největší vedra třeba v bytě přežít. K tomu bude přizvána expertka na klima Kateřina Eklová. Za pár let to tady prý bude totiž vypadat skoro jako v Itálii, akorát se Slavik šmrncem, takže můžeme se těšit na paneláky s barevnými okenicemi. To jsou otázky, které si budou klást Alena Harceníková a Kateřina Eklová v dnešních Fasádách po 18. hodině.
2: Fasády. Odkrýváme tváře města. Fasády. Poslouchej Fasády s Alenou Harceníkovou. Dnes od 6 večer na rádiu Wave.

0: Sesterské a dokonce dvojčata, to jsou duo eBay a jejich Moshpit. Ještě předtím jsme poslouchali Borcov Kanada nebo Ankyho, kterého můžete i zítra potkat na Riviéře v zámku Troja, kde pořádáme náš první ze třech letních eventů ve spolupráci s galerií hlavního města Prahy. To je ale až zítra. Dneska budeme zvát například do Uherského Hradiště, kde už je samozřejmě naplno spuštěný program letošního ročníku letní filmové školy a můžete se tam setkat právě i s obsahem Rádia Wave.
1: Začínáme už 17.30, se tam můžete společně potkat a doom scrollovat bez výčitek společně s Hospotem. Bude se natáčet další díl o trendech, které nás spálí a budeme tentokrát reagovat na současné dění na sociálních sítích, rozebírat ho kriticky, ale i s nadhledem, takže možná pokud máte i vy nějaké speciální problémy a pálí vás něco ohledně sociálních sítí, tak už můžete 17.30 společně s Hospotem něco málo pořešit.
0: Od 19. hodiny potom cestovatelský a outdoorový magazín Casablanca s Pavlem Sladkým a jeho hosty. No a když se potom posuneme do vyloženě večerního programu, tak můžete zažít dvouhodinové karaoke s naším kolegou Vojtou Záhorou.
1: A to si myslím, že by jako měl každý, kdo má rád karaoke, zkusit, ale samozřejmě i třeba ten, kdo se stydí normálně, protože Vojta je úplně výborný parťák a kdybyste si chtěli dát třeba klidně duet, tak on prostě jde úplně jako do všeho po hlavě. Je to moc dobrý zpěvák, takže laťka bude docela vysoko a zároveň se nebojí strapnit, což je pro karaoke úplně zásadní. Takže kdybyste si chtěli malinko rozvolnit střevíce a po 10. hodině se trošku urvat a pustit si i věci, za které se normálně stydíte, tak docela dobře můžete.

0: Předtím Malvina, Rose Grey a teď i Louds One a jeho Ja. No a ve zbytku 9. hodiny v těch zhruba 8 minutách ještě Childish Gambino, Tereza oblíbenec, taky Remy Wolf nebo Doči.
1: Doči mu je taky oblíbená věc. Kdybyste chtěli počkat s náma ještě do zpráv, tak už to bude jenom pár minutek a potom po 10. poslední společná hodinka.
2: Změna. Někdy je vybojovaná a někdy vynucená. Někdy nás osvobozuje, někdy nás bolí. Někdy přichází pozvolna a někdy náhle. Ale změna je život a časy se prostě mění. Přijďte se o tom s námi bavit od 3. do 9. srpna 2026 na Prague Pride Festival. Debaty, workshopy, koncerty, promítání, setkání, party i duhový průvod Prahou pro queer lidi a jejich allies. Mediálním partnerem je Radio Wave.
3: Quest. A s vámi recenze aktuálních herních titulů, novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte. Quest. Každý pátek od 6 večer s Jardou Mévaldem, Šárkou Tmějovou a Lukášem Grigarem na Rádiu Wave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Doči snad aspoň poloviční kadenci budou mít následující zprávy. Máme tu 10. hodinu a taky Anu Gažijovou. Pěkný poslech.
1: Zprávy Rádia Wave. Rádio Wave. Zprávy.
2: Před týdnem skončily cenové stropy na paliva. Benzín v Česku za poslední týden zdražil v průměru u 1 korunu a 80 haléřů, nafta o víc než 4 koruny. Podle České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu nárůst cen odpovídá tržním podmínkám, hlavně kvůli zdražování ropy. Ve věku 60 let zemřel fyzikální chemik Pavel Jungwirth, potvrdil to Ústav organické chemie a biochemie Akademie věd, kde působil. Jungwirth se věnoval například přechodu látek z nekovového do kovového stavu. Se svým týmem předpověděl nový fyzikální jev. Dlouhodobě pracoval taky v univerzitních týmech ve Spojených státech, Izraeli a Švýcarsku. Obyvatelé španělské Malorky protestovali proti nadměrné turistice. Podle odhadů policie se na nedělní demonstraci sešlo asi 25 tisíc lidí. Protestující si podle agentury DPA v souvislosti s nadměrnou turistikou stěžují na nedostatek bytů, dopravní zácpy, špínu a hluk. Dnes v Miami pokračuje další ze série soudních líčení v případu influencerů Andrewa a Tristana Tateových. Britské úřady proti oběma mužům vznesly 38 nových obvinění, třeba ze znásilnění, ublížení na zdraví a obchodování s lidmi. Porota by měla rozhodnout o tom, zda oba muže vydá do Velké Británie, kde by poté byli souzeni.
1: Sport.
2: Velkou cenu Maďarska Formule 1 vyhrál Brit Lando Norris na McLarenu. Druhé místo obsadil Max Verstappen z Red Bullu, třetí dojel Ital Kimi Antonelli z Mercedesu.
1: Počasí.
2: Dnes očekávajte proměnlivou oblačnost, místy se vyskytne déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty se budou pohybovat od 20 do 25 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Další najdete na našem zpravodajském serveru iRozhlas.cz. A teď už na rádiu Wave pokračuje pondělní ráno s Terezou a Filipem.
1: Rádio Wave, Wave, Wave, Wave.
3: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
3: Rádio Wave. Děláme vlny.

0: Jít, come and go, kam vy můžete jít a přijít, je koncert americké kapely Show Me The Body. Tenhle post-hardcore z newyorské scény se totiž vydá do pražského klubu Bike Jesus, to znamená na ostrov Štvanice. A to teda si myslím, že bude jako hodně hutný. Ta nová deska je skvělá a jestli jste ji neslyšeli, tak určitě to napravte. Jmenuje se Alone Together, spolupracoval na ní Kenneth Bloom, a.k.a. Kenny Beats, a my už se za chvilku budeme pouštět ukázku.
1: Přesně tak, Filip vám tady říká, co je 15. srpna dobrý dělat, takže vy pokud chcete udělat, co je správný, tak si teď poslechneme společně Do What's Right, track od právě Show Me The Body, a takovou jako už trošku rozleželou novinku v našem playlistu, a pokud vás to hezky navnadí, tak 15. srpna můžete pokračovat tady tím rytmem právě do prostoru Bike Jesus, kde od 7. hodiny budou vystupovat, takže určitě se na to připravte, dejte si to do kalendářů, možná si rovnou i koupte lístky. Bike Jesus prostě není největší místo. No,
0: zběsilý bicí, pulzující basa a banjo dokonce.
1: No prosím, no. Žádný ukulele, ale banjo je těsně vedle.

0: Karolina Beranová a její prák. No a teď už ukázka z nového dílu ekologického podcastu Podhoubí.
1: Hostem tady je Vojtěch Kasič z České zemědělské univerzity v Praze a zaměřuje se na severočeskou populaci kamzíků a stovky hodin strávil přímým pozorováním z posedu. Já jsem teda vůbec nevěděla, že máme kamzíci na severočesku.
2: To je vozáda, teda stovky hodin na posedu.
1: Kamzíci jsou teda evidentně dost zajímavý. Pokud i vás to překvapilo teď jak mě, tak si určitě poslechněte celé Podhoubí a tady je malá ukázka.
3: Mě to samozřejmě celý vede k otázce, jestli je možné, případně za jak dlouho, že kamzíka v okolí Kamenice vlastně vůbec nepotkáte.
4: Určitě to možný je. My prozatím nemáme představu, je to něco, čemu bych se chtěl v budoucnu věnovat, jak moc velký dopad na něj tady to teplo má. Ale kdyby jsme šli třeba do střední Itálie, tak tam na základě zase studie, já mám pocit, že teda není publikovaná, ale na základě jejich výsledků a na základě těch modelů ta představa je taková, že ten kamzík z té oblasti do nějakého roku 2037 úplně vymizí. No, protože to teplo a ta změna toho prostředí pro něj prostě už bude neúnosná.
3: Vojtěch Kasič působí na katedře myslivosti a ochrany přírody České zemědělské univerzity v Praze a dlouhodobě se věnuje výzkumu kamzíka horského.
5: Podhoubí. Prostor pro ekologická témata a udržitelnost. Podhoubí. S Májou Kořenovou a Prokopem Pithartem. Každé úterý od 17:30 večer na rádiu Wave.

0: Matvaj na tři a šumí a teď už k tomu, co bychom neradi nechali prošumět.
1: Kdybyste chtěli neprošvihnout Signál Festival, tak tentokrát v takové výstavní podobě na vás čeká v pražském Signál Space a můžete si zarezervovat sloty třeba mezi 10. a 7. No a podívat se na nový prostor právě od tvůrců Signál Festivalu, tentokrát s názvem Echoes of Tomorrow, a tam se podíváte do světu na rozhraní dneška a taky budoucnosti. A jedná se o historicky první výstavu právě Signál Space, která se představí, nebo která představí 10 umělců a umělkyň z celého světa. A jejich díla přináší nejnovější technologie a umožní právě nahlédnout do vizí nejrůznějších budoucností. A vstupenky si opravdu zarezervujete na konkrétní čas v intervalech půl hodiny, takže je dobré to třeba předem naplánovat.
0: Docela fajn skutečnost je, že pokud si seženete vstupné na Echoes of Tomorrow, tak zároveň můžete jít i na výstavu Dream On Where It All Began, která vlastně představí to nejlepší z těch videomappingů, které proměnily pražské ulice ve světelnou galerii. To, co se v minulosti promítalo na ikonickou baziliku svaté Ludmily, můžete vidět všechno na jednom místě. Takže Signál Space v Praze, Echoes of Tomorrow a doprovodná výstava Dream On Where It All Began. To je místo, kam vás zveme, a taky vás zveme k poslechu Stage dneska po 9. večer.
2: Stage Radia Wave.
3: Stage Radia Wave. Exkluzivní živé koncerty českých i zahraničních kapel. Ze studia Rádia Wave až na světová pódia. Stage. Koncerty, které jinde neuslyšíte.
2: Stage Rádia Wave.
3: Poslouchejte dnes od 9 večer na Rádiu Wave.

0: úplně nejtemnější lidské stránky, a to třeba jenom z pozice fandění. Pokud jste si nějakým způsobem hodně užívali současně nebo třeba prožívali fotbal, který už nedávno skončil pro nás jako český tým, teda ne úplně závratně, ale hýbalo to světem, tak teď můžeme kouknout do té temné stránky fanouškovství na výsledky ze britské policie, která řešila nejvíc případů právě při mistrovství světa. Protože dosud největší množství domácího násilí spojuje s tímhle sportem, no a speciální jednotky, které jsou odpovědné za dohled nad fotbalem, letošní šampionát vyhodnotili jako vůbec nejhorší v počtu těch nahlášených, a to budou pak ještě nějaké další případů.
1: To jsou teda hrozné zprávy, celkem 384 z těch 2322 případů domácího násilí bylo právě v souvislosti s fotbalovými zápasy, a šéf policejní jednotky, která se tímto zabývá, Mark Roberts, říká, že čím vyšší je spotřeba alkoholu, tím větší je to problém, a z dat, které můžeme předložit, vyplývá, že k velkému počtu přestupků došlo v souvislosti s rozšířením povolené otevírací doby pro bary a restaurační podniky, což je věc, která se dělá třeba i když měli Oasis tu tour.
0: To taky muselo být teda úplně šílený bordel. Každopádně vy třeba, když fandíte týmu, který nevyhraje, což se teda v Británii taky povedlo, tak potom cítíte velkou frustraci a posilnění alkoholem přicházíte domů, a tu frustraci si velmi snadno vybíjíte na lidech, kteří se třeba nemůžou bránit a vůbec s vaší frustrací nemají nic společného. Tím pádem to pak schytává vaše nejbližší okolí, což je naprosto příšerný, a vy se můžete kouknout na náš web na sekci Wave News, kde se o těchto číslech, které jsou víc než temné, můžete víc dozvědět.

0: Treat the jungle like a jungle gym. Flip the bricks, it's like I doubled them. Free ain't free if not for every man. It's different rules for everyone with tans. Cop a couple chains, couple gems. Couple with the latest couples bins.
1: Divine, Vince Staples a taky Pusha T společně na tracku Jungle Mantra. No a my už se teď budeme rozvídat, s jakou mantrou přichází Jarda Pecík. Ahoj.
2: Já vlastně jednu mantru mám, protože sice jsme se tady před zapnutím mikrofonu bavili, že nemám žádnou extra novinku, ale jednu bych měl. Okruhem se vracím k mým koupacím typům, protože příští nebo tenhle týden vlastně nás opět čekají brutální vedra. A já jsem o víkendu byl, prosím vás, na venkovním koupališti v Lipčicích nad Vltavou, což pro okruh pražských lidí, kteří žijí na Šestce, Dejvice a tak, je to vlastně za mě asi nejbližší velmi kids friendly venkovní koupaliště, kde nemusíte na rozdíl od třeba skvělýho jinak biotopu Radotín přijet v 10 ráno a zjistit, že je tam dvouhodinová fronta.
1: Takže džbán se může jít klouzat, říkáš?
2: No džbán, ten rozhodně.
3: Džbán se může jít koupat.
2: Džbán, myslím, ten už se teďka rozhodně klouže, co se týče sinic. Tady byla voda krásná.
3: Já můžu potvrdit, že do Lipčic jako fakt to nerada vlastně i říkám lidem, jo, protože já jsem tam taky už letos byla a
2: je bylo to tam poloprázdno jako, o víkendu.
3: Jako je to prostě venku je 37, prostě všude narváno, i hlava na hlavě a v Lipčicích na koupališti to ještě jako kdyby jde. Sice malinko už nestíhalo bystro tamní, protože taky nejsou zvyklí na takhle velký jako vlny těch jako zájemců a zájemkyň o spočinutí ve stínu, ale to tak jako stromy prostě, jo, nápoje, občerstvení, jakože docela secret jam, bych řekla.
2: Příjemný old school feeling, v tom dobrým za mě.
1: Krása, tak spoustu tipů s Jarnou
3: Petříkem. Vlakem z Prahy, že jo, za 20 minut prostě.
2: Ano, ano.
1: Tady se to každopádně teď už vylidní.
2: Pozor, klimatizovaným vlakem, takže vemte si šálu, jo, abyste cestou zpátky nenastydli.
1: Jardo, máš před sebou 4 hodiny, neboj se, ta stopáž bude, prostě můžeš jim to všechno říct. Nezůstáváte tady sami, bude tu Jarda Petřík až do 15. hodiny, mějte se hezky, ahoj.
4: Nádech. Pořad o duševním zdraví, vztazích a seberozvoji. Nádech. Poslouchej každé úterý od 7 večer na rádiu Wave.
5: Léto s rádiem Wave. Vyrážíme za vámi ven.

přijď na naše akce, buď na natáčení pořadů, poslouchej letní speciály ve vysílání a vychutnávej si skvělé koncerty. Léto s Rádiem Wave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny.

Nejdříve Slíterkiny a tohle už byl žánrový obrat s Iglu k Hostem a jeho Slug Songem. 6 minut po 11. dopolední v pondělním On Airu na Vejvu, teď už s Jardou Petříkem po ránu s Terezou a Filipem. Co pro vás budu mít, kromě nějakých těch koupacích typů, uvidíme, jestli mi ještě zbyli ve štrozoku takzvaně, tak určitě i ukázky z aktuálních našich podcastů a pořadů, ať už to budou třeba nové houpačky, chudáčci o oslých můstcích, o tom bych taky něco věděl takzvaně, anebo už za pár minut ukázka z nejnovější studovny. Taky stihneme nějaké ty kulturní typy. No a z muziky věci nové, starší, čerstvé i neprávem zaprášené. Teď jedna z těch úplně nejnovějších, Rikou Násty a její singlovka pojmenovaná Cupcake. Míříme do žánru, který si sama Rikou Násty tak trošku vymyslela a popisuje ho slovy Sugar Trap.

0: Let God Throw Them Out, návratová deska bratrů v rapu, kteří si říkají Clips po 16 letech. Tohle byla věc pojmenovaná Ace Trumpets, kterou na té desce taky najdete. Teď už ale ukázka z aktuálního vydání Studovny. Lektorka a koučka Andrea Srbová vám tentokrát předá tipy, které souvisejí s nástupem do práce. Celý díl si pusťte na našem webu a v podcastových aplikacích a ve vysílání teď následuje krátká ukázka.
1: Tak teď, když už jsem teda v kontaktu s někým třeba z firmy a čeká mě pohovor, jak se na to i psychicky připravit? Co očekávat od pohovoru, co oni očekávají ode mě?
2: Připravit určitě, ano. Příprava je za mě nesmírně důležitá i pro ten náš takový jako vnitřní pocit klidu. Že jsem vlastně udělal, co nejvíc jsem uměl. A teď, co je to, co proto mám vlastně nějakým způsobem udělat? To znamená jasně zjistit si informace o té firmě, abych věděl nebo věděla, do jaké firmy jdu, co je předmětem jejich podnikání, jak funguje, jaká je to velká struktura a tak dále. A vlastně důležitý potom, jako když už teda jakoby na ten pohovor pak jako jdu a povídám se tam s nějakým tím personalistou, protože většinou ty pohovory jsou několika kolový. Nejdřív je to i třeba velmi často jenom telefonický kontakt. Možná první kolo probíhá i třeba prostřednictvím nějakých webexů nebo online nějakých setkání. Pak je osobní setkání s personalistou, kde pak už třeba bývá přizván ten people manager, to znamená ten budoucí nadřízený. A pak případně jsou ještě další kola, když je víc uchazečů, případové studie nějaké se řeší a podobně. To znamená být připraven i na tu více kolovou úroveň toho výběrového řízení. No ale určitě, než prostě jdeme na to osobní setkání, který za mě dělá úplně jakoby nejvíc, tak řešit i maličkosti, nebo maličkosti, ona to není maličkost, ale i to, v čem budu oblečený. Abych se v tom cítil dobře, protože vizitku si každý vystavujeme sám a lepší je se oblíknout jako být overdressed než underdressed. To znamená, aby jsme se v tom cítili komfortně a být připraven prostě na to, do jaký společnosti jdu, co dělá, připravit si i otázky na tu společnost, jo, protože...
1: No a jaký to můžou být otázky, protože to je vždycky podle mě strašně jako ošemetný, když oni se vás zeptají, jako máte nějaké otázky a teď třeba člověk jako najednou, že má bílo před očima. Tak na co se třeba ptá?
2: Hezká otázka je, kterou jako HRisti rádi dostávají, je vlastně, co je největší výzvou té dané pozice. Co je vlastně jako očekáváno od té pozice? Co by měla přinést? Je to pozice, která je nově obsazovaná, to znamená nově vybudovaná, nebo je to pozice, kdy vlastně někdo odešel a já jdu jenom někoho nahradit. Pokud je to nově budovaná, tak s čím to jako souvisí? To znamená, mění se trošku strategie firmy, kam ta firma jako směřuje do budoucna dál. To jsou takové otázky jako na tu budoucnost. Ale je otázky takové na tu blízkou budoucnost ve smyslu, dobře, kdybychom si teda plácli, jak by probíhala moje adaptace? Kdo se mě bude věnovat? Je to prostě přece jenom i několikaměsíční jako proces. To znamená, co mě čeká. Určitě se zeptat, jaký jsou vlastně hlavní hodnoty, na kterých ta firma stojí. Co je pro tu firmu důležitý, aby se tam žilo? A co se tam opravdu žije? Protože jedna věc je to, co my máme napsáno na webových stránkách nebo ta firma. Ale opravdu se to tam žije, ty společnosti. A to jsou strašně důležitý, senzitivní věci, jo. Určitě, jak se budu rozvíjet, protože pro generaci Z je ten další rozvoj velmi důležitý. To znamená, jak se můžu rozvíjet, jak se mnou bude pracováno. Jo, takže, a i pak samozřejmě nějaký horizont toho výběrového řízení. To znamená těch otázek, určitě mít otázky třeba 2-3, nemusí být 10-15, ale 2-3 mít připravený. Vždycky jako nemáme rádi to, když se zeptáme na otázky, jestli jsou ze strany uchazeče, on řekne, v tento moment nic nenapadá.
3: Studovna. Podcast o vzdělávání, škole a studentském životě. S Anetou Štokrovou na rádiu Wave. Poslouchej na wave.cz/studovna, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Dukla a jejich poločas a my teď zamíříme do Itálie, konkrétně do Florencie, které chystá vlastně první italské specializované centrum zaměřené na řešení rizik spojených s digitálními technologiemi. Zaměřovat se bude zejména na fenomén závislosti na sociálních sítích a daleko víc už o tom ví naše zprávařka Anna Gažiová. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Tak prozrať, v čem budou ty aktivity centra konkrétně spočívat?
1: Tak ten projekt se jmenuje Discover Vens Ulity v překladu a spolupracují na něm místní zdravotnická zařízení, město Florencie a jedno takové družstvo, které se specializuje na digitální gramotnost, mediální výchovu a preventivní programy. Čili to centrum nebude vlastně zdravotnické centrum, ale bude to centrum, ve kterém se bude dělat vlastně prevence závislosti mladých lidí na sociálních sítích. A to centrum bude k dispozici dětem, dospívajícím a mladým dospělým od 10 do 25 let. A bude se právě zaměřovat na vzdělávání, prevenci a počítá se také s tím, že se do jeho aktivit kromě pracovníků toho centra budou zapojovat také rodiče těch dětí a jejich pedagogové.
0: Jak se ten přístup liší od toho, co se třeba v souvislosti s touhle tematikou děje v jiných státech?
1: No tak v jiných státech většinou jiné vlády jdou cestou nějakých zákazů nebo omezení sociálních sítí pro mladistvé nebo děti, třeba do 16 let. Nedávno bylo něco takového zavedeno v Austrálii, také ve Francii, další evropské státy to zvažují, ale Itálie dosud žádnou regulaci sociálních sítí pro děti a mladistvé nezavedla a ani to neplánuje. S tím pojetím vlastně souhlasí i prezidentka té organizace, která to centrum bude provozovat, která říká, že je potřeba komplexnější přístup a říká, že by to mělo stát na dvou takových pilířích, řízeném odpojení se dětí od sociálních sítí a také vědomém používání těch sítí ze strany těch dětí. Říká, že tak se z mladých lidí můžou stát místo pasivních konzumentů obsahu lidé, kteří umějí svůj čas využívat aktivně.
0: Tak jak na to jdou ve Florencii, můžete detailněji zjistit i na našem webu v sekci Wave News. Ano, díky, hezký pondělí.
1: Tobě taky.
2: Nenechte si ujít v České televizi. Vzpomínka na mimořádnou hudební kariéru. Koncert s přáteli a písněmi, které všichni známe. Miloš Birka, 40 let na scéně. V sobotu večer na ČT Art a v i vysílání.

52. letní filmová škola v Uherském Hradišti je v plném proudu a dneska si tam můžete užít i docela bohatý program, který jsme si pro vás připravili tady z Rádia Wave. V 17.30 konkrétně to bude živé natáčení Hotspotu. Od 7 hodin večer Casablanca Pavla Sladkého. No a jestli rádi zpíváte, ať už falešně nebo takzvaně správně, tak 2 hodiny karaoke od 10 hodin večer si myslím, že budou taky zdrojem docela solidní zábavy. Kompletní program samozřejmě hledejte na stránkách letní filmové školy a vězte, že ten letošní ročník trvá ještě do 30. července.

0: Dívka v červeném, Girl in Red. Tohle byla věc pojmenovaná Body and Mind. Máme 10 minut do pondělního poledne. A před námi ještě dvě jména z domácí scény, vlastně tři. Amélie Siba a potom spolupráce kolektivu 58G s Anet X. No a mezi ně se vklíní jeden Bauer, Channel Teresa, Danny Brown ve společném tracku Ready to Go. Pojďme na to.
1: Popme se 2026. Einstürzende Neubauten, OK Lou, Overmano, Anna von Hauswolf, Richard Miller a mnoho dalších. 6. až 8. srpna Velodrom Brno. Vstupenky na popmese.cz. Go Schnappem. Mediálním partnerem je Radio Wave.
2: Šatníky. Příběhy módy z českých skříní a ulic. Poslechněte si, co se skutečně nosí a proč. Šatníky. Odkrýváme tajemství osobního stylu a smysl módy kolem nás. Každé úterý od 6 večer na Radio Wave. Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Never.

song pojmenovaný Illegal, což by mě v souvislosti s tím zajímalo, jak naložila Pink Panthers se samplem, který v tomhle songu použila, protože my dříve narození víme, že tohle v podkladu, takový ten synťák, to jsou prostě Underworld. Každopádně vy jste poslouchali ukázku z mixtapu s názvem Fancy Dead. No a po Pink Panthers už teď zamíříme do světa, který propojuje K-pop a hyperpop, a to díky projektu The Eight and Vernon v songu Sing a Song. No a za pár minut taky ukázka z nejnovějších chudáčků, kteří se tentokrát věnovali oslým můstkům. Já do té doby taky zkusím nějaký vymyslet. Do 13. v playlistu třeba ještě Kevin Morby, Sim Living Life, Tokyo Drift nebo Chemičtí bratři. A určitě pro vás budu mít i nějaké ty kulturní tipy.

0: Troška toho free jazzíčku na závěr songu Direct Sunlight od projektu Tops. A i když jsem žádný oslý můstek nevymyslel, tak přeci jenom vám ukázku z nejnovějších chudáčků pustím právě o oslých můstcích, protože je to prý super schopnost, což pro někoho může být, pro někoho ne. Každopádně tak trošku, řekněme, buchtí style, protože buchty jsou taky schopný přecházet, co se týče témat od čehokoliv k čemukoliv, tak aktuální chudáčci to podle mě taky zvládli na výbornou. Ten celý díl, který doslova vede od někud nikam, od překvapivých začátků k nečekaným koncům, poslouchejte samozřejmě na našem webu a v podcastových aplikacích. A tady jedna, věřím, že oslomůstčí ukázka.
1: Ty tady v podstatě žonglujem.
2: Jo, máš pravdu, se slovy.
1: Se slovy.
2: To já právě si říkám, že jsem ten tajtrlík, ale jakože, jestli to ví i ty lidi, že tady tajtrlíkujem a pak jsme fakt jako hustý, seriózní lidi.
1: Když jde do tuhýho.
2: No jasně.
1: No jasně.
2: Ne, ale tak protože já si říkám, v dnešní době jsou všichni tajtrlíci.
1: Ale Petře, všichni vždycky byli tajtrlíci.
2: Fakt?
1: Já si myslím, že jo.
2: A prostě já nevím, já teď vidím prostě tu fotku třeba. Byl jsem u toho Ondry, on tam má fotku svého pradědy, který byl v první světové válce.
1: Ondra je z Bruntálu.
2: Od Bruntálu, tam kousek, si, tam kousek. Si jel. Jo. A vidím, a je to samozřejmě, asi to klame ta fotka, jo. Ale prostě ty lidi jsou strašně vážní. A podle mě byli i vážnější.
1: Jako takový, ale ty myslíš jako...
2: Důstojnější.
1: Ano, to je to. No tak to s tím souhlasím.
2: No a já prostě třeba zjistím, že nemám důstojnost už.
1: Hele, tak to já taky
2: potomhle,
1: ne.
2: Po každém dílu...
1: No jasně, no.
2: Jako předtím, než byli chudáčci, jo. Tak jako těžce budovaná důstojnost, která fakt teda stála na třech sirkách
1: jako
2: třeba.
1: Jako minimálně stojnost.
2: Stojnost. Stojnost dobrá. Jo. Ještě tak 20 let. Ale... Ježišmarja!
3: To díl snad, Petře.
2: Já nevím, ale já budu jenom když tak mile překvapený. Chudáčci. Když se nedaří, tak se nedaří. Chudáčci. S Petrem Uhlíkem a Adamem Ernestem. Chudáčci. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: worth it. A to by se rozhodně dalo říct i o dnešním startéru, jakkoliv samozřejmě další soutěžní ročník to má teprve před sebou. Tak dneska, pokud vás v tom uplynulém ročníku bavila experimentální rapová crew Upground, kterou jsme tak trošku pasovali na české Beastie Boys, jakkoliv si nakonec místo účasti ve finále soutěže nezajistili, tak právě rapová crew Under Upground bude dneska v startéru na rozhovoru. No a vy se tak dozvíte, kde by mohli být, kdyby nejeli na skupinovou dovolenou a proč je to vlastně úplně jedno. Mladí rapeři, kteří nosí kalhoty nebezpečně nízko, dojde na pouštění muziky jejich idolů i na vlastní nevydané tracky. Takže starter dneska s českými Beastie Boys Upground laďte v tradičním čase od 8.
1: Starter.
2: Starter.
1: Hitparáda neobjevených.
2: Máte novou kapelu a v šuplíku nejlepší song. Nahrajte s námi single v profesionálním studiu a přidejte k tomu nejkrásnější videoklip. Zahrajte si na vybraných festivalech a na Starter Showcase. Pošlete nám svůj song a sledujte, jak stoupá v hitparádě na wave.cz/starter.
1: Starter. Hitparáda neobjevených. S Martinem Šolcem a Filipem Černým. Poslouchejte dnes od 8 večer na rádiu Wave.

0: Kulturistán. Kulturistán. Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: Už zítra vás čeká první letošní Riviera, neboli další ročník téhle naší spolupráce s galerií hlavního města Prahy v prostorách zahrad zámku Troja. Konkrétně zítra od 17:30 se můžete těšit opět na, vlastně dá se říct, multikulturní program. Dojde na vernisáž díla Ungrounded od Stanislava Zábrockého v takovém speciálním performativním duchu, který bude mít, co se týče choreografie, na starosti Christian Mensa. Hudebně dojde na dva koncerty, jednak to budou Market a druhak zlínský enigmatický rapper, dá se říct, Čaba Laciga. A taky se můžete těšit na debatu tematicky věnovanou uloženým místům, neboli tomu, jak moc se v nás jako v lidech udržují prostory, ze kterých jsme vzešli, kde jsme se narodili, nebo kde jsme prožili většinu našeho dětství či dospívání. Tereza Havlínková se bude bavit hned s několika hosty na tohle téma. Kompletní program první Riviéry, která jsou skuteční zítra v zahradách zámku Troja, samozřejmě najdete taky na Facebooku Rádia Wave a obecně na našich sociálních sítích. No a já jen dodám, že ty Riviéry letos budou tři. Data těch dalších dvou jsou úterý 11. srpna a úterý 25. srpna. Vždy navíc i se vstupem zdarma, což si myslím, že je taky dobrá zpráva.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.

0: Od Eláda Negra si hrajeme i jeho letošní tvorbu. Každopádně já mám pořád strašně moc rád desku z roku 2019. This is how you smile, ze které je i tahle za mě vynikající, hodně taková vyklidněná, atmosférická záležitost pojmenovaná Seen My Aura. 12 hodin a 48 minut na rádiu Wave od tohohle, řekněme, příjemného indie zvuku zamíříme za Maryland, Crack Cloud nebo taky Chemical Brothers, takže do té 13. ještě docela solidní žánrový rozstřel. No a v příští hodince vám můžu slíbit třeba ukázku z nejnovějšího hotspotu.
1: Hotspot. Pořad o trendech, které nás pálí. V kontextu. Poslouchej každý čtvrtek od 16 hodin na rádiu Wave. Hotspot. Hotspot. Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Jednu vlnu veder máme za sebou, ale vypadá, že tenhle týden nás čeká další. Teploty asi sice nebudou překračovat rekordní čtyřicítky, které byly naměřené zhruba před měsícem, ale i tak to bude rozhodně více jak 35 ve stínu. No a v souvislosti s tím se ukazuje, že nejnovější vydání Fasád Aleny Harceníkové bude více než aktuální, protože ta se v dnešní premiéře od 6 hodin zaměří na to, jak si co nejlépe zařídit naše byty tak, abych jsme se v nich neupekli právě při těch extrémních teplotách. Hovořit bude s expertkou na klima Kateřinou Eklovou, protože co si budem, za pár let to tady, to už je celkem jisté, bude vypadat jako v jižní Evropě, takže co všechno se dá udělat s typickým panelákovým bytem a nebo s, řekněme, tradičními domy se zahrádkami, to všechno uslyšíte dneska ve Fasádách od 6 hodin večer. Teď uslyšíte spolupráci Steve'a Lacyho a SZA, Is It Cool, když už jsme u těch teplot, veder, tak možné ochlazení. No a v zápětí po téhle spolupráci taky One on Tricks Point Never a za pár minut taky ukázka z nejnovějšího hotspotu.

0: Přiznám se, že nejsem úplně typický uživatel Instagramu. TikTok ani teda navíc nemám, takže na mě úplně neplatí to, že jestli jste v posledních týdnech otevřeli jednu z těchto sociálních sítí, tak na vás vyskočil Bad Bunny. Na mě tenhle zajíc rozhodně nevyskočil, což ale neznamená, že by videa z jeho evropského turné nezaplavila feedy všech ostatních a znovu ukázala, že tenhle portorický rapper a zpěvák patří rozhodně k největším popovým hvězdám současnosti. No a tak se mu logicky pověnovala i nejnovější epizoda podcastu Hotspot, a to s hudební publicistkou Kristýnou Kratochvílovou. Došlo na Bad Bunnyho vztah k Portoriku, taky na nabourávání mačistické tradice reggaetonu i to, co z jeho vlivu zůstane, až současná mánie opadne. Celý díl Hotspotu samozřejmě můžete poslouchat na našem webu wave.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas nebo všude tam, kde rádi posloucháte. Já pro vás teď mám ve vysílání krátkou ukázku a potom si Bad Bunnyho rovnou i zahrajeme. Můj oblíbenou věc Nueva Jol.
1: Bad Bunny je jedinečný tím, že se nějak neohnul, nesnaží se jako nějakým způsobem přizpůsobit té představě toho, jak by měl globální umělec fungovat, co by měl říkat, jak by se měl chovat, jak by měl politicky vystupovat. Já teda mám ráda slovo autenticita, protože v dnešní době už je to tak strašně vyprázdněný pojem, ale zrovna u něj to vlastně funguje, že ta jeho autentičnost je ten důvod, proč je vlastně tady tím globálním hrdinou. A on vlastně jakoby doslova mění pravidla hry. Když bychom se měli bavit o tom, proč zrovna on, a ne třeba Enrique Iglesias nebo Shakira, pomohl dostat tu španělštinu na první příčky jakoby globálních žebříčků, tak určitě mu s ním pomohla doba. Protože dneska už nepotřebuješ odkývnutí velkých labelů západních,
2: jasně,
1: který by řekli, jo, tak ho puse na MTV. A že vlastně jakoby španělsky mluvící publikum je na světě strašně obrovský. Takže stačilo jenom, aby se to chytilo mezi těma, co tomu rozuměli a potom, aby to posouvali a sdíleli na svých TikTocích a Instagramech a vlastně jako dokázal Bad Bunny velice inteligentně využít jakoby těch nástrojů, který dnešní doba
2: poskytuje.
1: Jo, přesně. Vlastně v roce 2020 se stal prvním neanglicky zpívajícím umělcem v historii, který ovládl žebříčky Spotify, stal se nejstreamovanějším umělcem toho roku a od té doby se mu to povedlo ještě třikrát. A umělcovo album Unverano Senti se v roce 2023 zapsal do historie jako první španělsky zpívaná deska nominovaná na cenu Grammy v kategorii

taky jeho. A to je vlastně ta, se kterou teďka jede to turné, což je Debiterarma z Fotos. V překladu měl jsem pořídit více fotek. Mm-hmm. A to vlastně byla první deska, která španělsky zpívaná kompletně, která je jakoby získala vlastně cenu Grammy v téhle prestižní kategorii. Každé to album má jako stělesňovat nějakou jeho životní kapitolu a on se obrací nejenom od svých osobních pocitů do toho, že právě teďka s tím posledním albem vlastně vytváří jako takový kronikář paměť Puerto Rica. A on nepřenáší jenom svoji vlastní zkušenost, ale přenáší zkušenost celého státu. A nejenom jakoby tahle portorická zkušenost státu utlačovaného Amerikou, je to něco, s čím se dokáže stotožnit daleko více lidí.

Barbora Součková a Sarah Abulkasim dávají kontext vašemu feedu na rádiu Wave. Hotspot. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy rádia Wave.
1: Kulturní tipy na rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: Jeden výstavní tip, i když galerie většinou mívají v pondělí zavřeno, tak dneska můžete navštívit v Praze prostor Signal Space až do 7 do večera s výstavou Echoes of Tomorrow, která je vlastně vytvořená Signal Festivalem. Jedná se o instalaci, jež nabízí pohled do světu na rozhraní dneška a budoucnosti. Zároveň je to historicky první výstava Signal Space, která představuje 10 renomovaných umělců z celého světa. Jejich díla prostřednictvím nejnovějších technologií umožňují nahlédnout do vizí budoucnosti. Součástí každé vstupenky na Echoes of Tomorrow je taky vstupenka na novou výstavu Dream On, Where It All Began, která je návratem na začátek příběhu, který proměnil pražské ulice ve světelnou galerii.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy rádia Wave.
1: Kulturní tipy na rádiu Wave.
0: Kulturistán.
3: Fasády. Odkrýváme tváře města. Fasády. Poslouchej Fasády s Alenou Hartníkovou. Dnes od 6 večer na rádiu Wave.

DJ Billy Bull, taky Blady a Eurohlava. Blomstertit na rádiu Wave teď vystřídá novinka od britského rapera Fimi Guerrera, který se na songu Dutty dal dohromady s polsko-anglickou dvojicí Bass Victim. No a výsledkem je track, který je jednou z našich letních novinek v playlistu. V zápětí po Fimi Guerrerovi taky Swiss Beats a Stove Good Cox a nebo domácí projekt Niva.

0: jako povaleč. 20. ročník multižánrového festivalu se odehraje 6. až 8. srpna v malebné obci Valeč na Karlovarsku. Tři dny plné hudby, divadla, filmů, podcastů i workshopů. Těšte se na Site Specific Operu, Anetu Langerovou, Om Square, Tolstoys, MC Hoge, Ida Duyang, Fakult, Ventolina nebo podcast Vyhonit ďábla a spoustu dalšího. Mediálním partnerem je Radio Wave.
1: Psycho. Popkulturní pořad se dvěma psychology o temných i méně temných stránkách lidské duše. Poslouchej Psycho s Karolínou Faberovou a Pavlem Šemestou každý čtvrtek od 7 večer na Radio Wave. Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
2: Baltazar, I'm never gonna let you down again. 10 minut nám zbývá do druhé odpolední. V pondělním On Airu na Waveu docela ještě taky Iggy Majerov, se kterými se projdeme pospátku v songu Going Backwards. No a na závěr taky troška rapu ještě Wiley a President T.

0: Radio Wave.
1: Radio Wave.
0: Radio Wave. Děláme vlny.

Bol slop a vypalovačka Portal Serenade, rozsypaný postklubový zvuk, za chvilku nahradí novinka od sesterského dua eBay, věc pojmenovaná Mošpit, ale ještě předtím pro vás mám dobrou zprávu, pokud rádi posloucháte naše audioknihy, protože pro vás máme další z nich až do 20. září aktuálně, buď to na audioportále Můj rozhlas nebo na našem webu wave.cz, můžete poslouchat tentokrát jednu milostnou novelu ze současnosti. Dílo Gabriely Brázdové, která vystudovala knihovnictví, ale taky politologii a bezpečnostní studia, rok studovala ve Francii a její debutová novela Hody se v roce 2026 objevila v širších nominacích na Magnésii Literu. Novelu vydal Vyšehrad v roce 2025 a vy si aktuálně můžete poslechnout v 5 zhruba půlhodinových dílech, jak už jsem zmiňoval, na audioportále Můj rozhlas anebo na našem webu wave.cz. Příběh o tom, jak se na jedné malé moravské vesnici během slavností a během hodů rodí jedna křehká láska mezi 19-letým Vilémem a o 9 let starší Florentínou. O tom, jestli obstojí pod tlakem očekávání a předsudků, tak i o tom je tenhle citlivě vyprávěný příběh ze současného venkova, na který máte čas, co se týče vyposlechnutí, do 20. září.

Radio Wave. Děláme vlny. Vlny. Vlny. Radio Wave. Český rozhlas.

0: Zhudebněné výkyvy nálad, anebo možná taky ne, každopádně tenhle track se jmenuje Mood Swings a jedna temnější záležitost od Little Sims v pondělním On Airu na Waveu. Teď už ukázka z nejnovější Houpaček, ve kterém tentokrát Míša Sladká probírala téma umělé inteligence a dětí, protože výzkumy ukazují, že až 30% nezletilých bere umělou inteligenci jako svého kamaráda, což znamená, že se chatbotům svěřují se svými tajemstvími, žádají je o rady a baví se s nimi taky o intimních věcech a o sexu. Takže trošku mi to zní jako, že umělá inteligence začíná nahrazovat rodiče, což rozhodně není dobře. Proč do dětského telefonu nepatří ani aplikace typu WhatsApp a co všechno je rizikové, pokud si vaše dítě takzvaně hraje v Robloxu, tak o tom všem mluví v nejnovějších Houpačkách vědec a vedoucí projektu e-bezpečí Kamil Kopecký. Tady je ukázka z rozhovoru a celý ho najdete na našem webu a v podcastech.
1: 30% dětí bere umělou inteligenci jako kamaráda, jo? Že už to není nástroj pro to, aby nám to generovalo nějaké eseje do výuky nebo počítalo nějaký matematický příklady a podobné věci, ale že oni ho vnímají jako kamaráda. Máme asi 12% dětí, které se baví třeba o sexu, jo? Jako o sexuálních jako věcech s umělou inteligencí. Nebo dávají takové otázky, jak mám zbalit kluka, jak mám zbalit holku. Jo? A ty děti, oni milují tu konverzaci s AI z jednoho prostého důvodu, protože AI je nekritizuje. Jo? Ona jim ve všem vyhoví. Jo? Je to taková snadná cesta k tomu cíli a je to v úplném rozporu s tím, jak funguje reálný život. Protože v reálném životě, ať chceme nebo nechceme, musíme řešit konflikty. Jo? Když jsme partneři, chodíme s někým, kluk, holka, holka, kluk, úplně jako libovolná kombinace, tak prostě dřív nebo později dojde k nějakému konfliktu, který se musíme naučit řešit, ale tohleto AI nedělá. Ona to je taková ta snadná cesta k cíli, jo? Kdy AI nám neodporuje, ve všem se nám jako přizpůsobuje.
2: Je to hodně příjemný společník.
1: Je to příjemný, je to, a je to hlavně návykový. Jo? Je to fakt jako návykový. Když si zvyknete, že máte takového kamaráda, kamarádku, jo? Kterého pořád máte v tom mobilu, můžete se s ním bavit. Akorát v momentě, kdy poprvé byli nasazeni tady ti chatboti a první takový experiment s těmi chatboty se odehrál na Snapchatu, objevila se technologie MyAI, kdo zná Snapchat, tak zná MyAI, a děti zkoušeli, jak to funguje, ty chatboti, takže dali jako jednoduchou otázku do toho chatbota, zeptali se, hledám si kamarády, poraď mi, co mám dělat, abych si jako našel kamarády. A víte, co odpověděla jako umělá inteligence? Jo, ta umělá inteligence doporučila dětem, aby vstoupili do sekty. Protože sekta je plná kamarádských, přátelských lidí, tam se ne... Jo, to je totiž velmi neprobádaná oblast umělé inteligence, jo, etické mantinely, etické limity. Od roku 2019 máme v zákoně jasně nastavenou věkovou hranici, od které může dítě dávat souhlas se zpracováním osobních údajů. Jednoduše řečeno, od které si může zakládat účty na sociálních sítích, na WhatsAppu, na Messenger a podobně. A to je hranice 15 let, jo. A my se tady bavíme o dětech, kterým je 11 let, nebo 9 let. Nebo 10 let. Jo? Ta hranice má prostě svůj jasný účel. Jo? Mimo jiné jde o to, že dítě, kterému je 15, už je prostě rozumově někde jinde, než dítě, kterému je 11. Jo? A je připraveno na to, jak prostě, co ten messenger dokáže tomu dítěti nabídnout. To, že se to nerespektuje, ty hranice, to už je jakoby jiná věc. Jo? A v tom zákoně je ještě taková zajímavá výjimka, že od 13 do 15 to jde taky, jako založit si účet na sociální síti, ale se souhlasem rodiče. Ale není tam definováno, jak ten souhlas získat, jo? Co to jako je. Je to ústní dohoda, nebo je to nějaký papír, nebo je to něco podobného. A to je silné téma, které se řeší i v současnosti, jak vlastně zakázat ty sociální sítě, jak je regulovat, jestli je zakázat úplně, jak je to s těmi věkovými limity. Je to takové obrovské téma současnosti.
3: Houpačky. Houpačky. Magazín pro aktivní rodiče, který sebou můžeš vozit v kočárku.
4: Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchej Houpačky kdykoliv a kdekoliv.

0: Londýnskou kapelu Sorry sledujeme v podstatě od jejich začátků v roce 2020. Na rádiu Wave si hrajeme hned 6 skladeb téhle party. No a pokud ji máte rádi, pak rozhodně poslouchejte Wave dneska od 9 hodin, protože na stage vám nabídneme záznam právě koncertu téhle britské kapely. A to hodně čerstvou věc z letošního ročníku BBC Radio 6 Music Festivalu. Takže indie rock, zkreslená elektronika a taky trap s experimentálními přístupy. Tohle všechno dneska od 9 hodin večer na stage Rádia Wave.
1: Stage Rádia Wave.
2: Stage Rádia Wave. Exkluzivní živé koncerty českých i zahraničních kapel. Ze studia Rádia Wave až na světová pódia. Stage. Koncerty, které jinde neuslyšíte.
1: Stage Rádia Wave.
2: Poslouchejte dnes od 9 večer na rádiu Wave.

0: Kulturistán. Kulturistán. Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: Kluby si o letních prázdninách taky velmi často berou dovolenou, logicky z toho důvodu, že většina kapela DJs je všude možně tam venku na festivalech, ale čas od času se nějaké ty zajímavé výjimky najdou. Já pro vás vám myslím jeden hodně dobrý tip na zítřek, to znamená na úterý 28. července, konkrétně do brněnského klubu Kabinet Muse, kde se představí američtí This Will Destroy You kapela, která je známá svými rozlehlými instrumentálními a filmově působivými zvukovými krajinami, žánrově někde mezi postrokem, ambientem i doomgazem. This Will Destroy You zahrajou zítra od 8 hodin večer v brněnském Kabinetu Muse.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.

0: Ještě dvě britské a jedny domácí kytary stihneme před tím, než mě tady za mikrofonem ve studiu Rádia Wave vystřídá Eliška Soukupová, ta s váma bude od 3 do 6. No a co se týče té muziky, tak jmenovitě do 15. Brankos Bridge, Pulp a taky Fools. Jarda Petřík se s váma pro dnešek loučí a těším se na vás zase zítra, tentokrát v odpoledním čase. Mějte se krásně.
1: Slejvák. Rychlá popkulturní sprcha na Rádio Wave. Podcast Vilmy Svobodové a Míry Haranta o novinkách z digitálního světa a popkultury. Slejvák. Každou středu od 18 hodin na Rádio Wave.
2: Léto s Rádiem Wave. Potkej svoje oblíbené autorky a autory na festivalech a akcích. Zámek v Pražské Troji, letní podcast.

Rádiovej. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
0: Rádio Wave. Děláme vlny.
2: Ahoj, tady Aiko a posloucháte Rádio Wave.

Vojtík a GO5 ve vysílání Rádia Wave. Je 15 hodin a 6 minut a zdraví vás Eliška Soukupová. Já tady s vámi v rámci odpoledního on-air vysílání budu až do 18 hodin. No a odpálíme to, řekla bych, velmi kvalitně, protože nás čeká novinka z alba Confessions 2 od Madony a její Dance Theory.

0: God of War, Zaklínač nebo Assassin's Creed Origins. Všechny tyhle videohry mají společné to, že se v nich objevují duchovní, magické nebo spirituální motivy. Jejich obliba stále roste a zabývá se jimi Veronika Herníková z Univerzity Palackého v Olomouci, která byla kvůli tomu hostem Hergotu na rádiu Wave. Vy si teď můžete poslechnout krátkou ukázku, ale kdybyste náhodou chtěli hned potom přepnout na celý díl, tak vás odkážu samozřejmě na náš web wave.cz/Hergot a nebo do vašich podcastových aplikací.
1: Řekla byste, že celkově vlastně díky těm náboženským prvkům ve hrách, co ti lidé hrají, jsou třeba obecně ti lidé otevřenější spiritualitě, že například třeba předtím o ničem takovém vůbec nepřemýšleli, spiritualita je vůbec nezajímala a vlastně díky té hře se tomu tématu jako obecně otvírají, anebo třeba vyloženě, jak jste zmínila tu hráčku, že mají třeba už nějakou svoji spirituální příslušnost a skrze tu hru ji vlastně proměňují. Dokážete to nějak zobecnit?
2: Jo, tak pokud jde o ty hráče, jak vlastně k tomu náboženství přistupují v těch samotných hrách, tak vlastně vyplývá, a nejenom jsme ho výzkumovali z jiných, že ti hráči jsou poměrně jako té tematice jako otevření, a což mi přijde jako hodně zajímavé. A jedná se například i o jedince, kteří už mají například nějaké kdyby odlišné právě jako náboženské zázemí, náboženskou identitu odlišnou než tu, která je právě vyobrazená v té videohře. A z těch dat vlastně vyplývá, že jsou tomu poměrně otevření a rádi jak kdyby vidí ten pohled někoho jiného na něco jiného, ale vlastně zažívají to skrze sebe sama, skrze vlastně toho avatára v té videohře. Úplně jak kdyby na otázku, zda tomu inklinují nebo ne, tak ta odpověď, dejme tomu, v tom tradičním slova smyslu ne, ale netradičním slova smyslu ano. Protože moji respondenti, dejme tomu, ne všichni, ale kdyby neprošli úplně takovou klasickou konverzi v tom klasickém slova smyslu, ale ta hra pro ně fungovala jistým způsobem jako nějaký katalyzátor a přechod vůbec k té náboženské tematice, aby se právě o tom jako začali zajímat i v reálném životě. A dejme tomu, a ten přechod vedl nebo k vyústění nějaké uvědomění si nějaké vlastní identity, takže ti jedinci si potom jako začali stavět nějakou svoji alternativní individuální spiritualitu na základě právě těch zkušeností s hraním jako těch videoher, kde ta tematika náboženství byla pro ně jako velice důležitá. A já osobně jsem to jak kdyby nazvala takové kdyby transmediální rozšíření, kdy v podstatě je to jak kdyby proces, který jako ten hráč projde skrze jako to médium té videohry a s tím, že kdyby on samotný, když dohraje tu hru, tak nezaklapne počítač nebo prostě notebook, nevypne ten PlayStation a kdyby je konec. Ta zkušenost pro něj byla tak důležitá a tak v podstatě kdyby nosná, že si to vlastně převedl i do svého reálného života a začal se v podstatě tomu náboženství věnovat. Takže jako se o něm začal jako více zajímat a začali kdyby vyhledávat i jedince například v nějakých jako online skupinách, kteří se té tematice taky věnují, aby se s nimi mohl bavit na to téma tak.
3: Hergot. Poslouchejte podcast pořadu Hergot kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.

Radio Wave. Děláme vlny. Pak

0: Dneska vás ve Startéru čeká experimentální rapová crew Underground. Byla hitparádou neobjevených, pasovaná na české Beastie Boys. Nakonec si ale místo účasti ve finále soutěže vybrali skupinovou dovolenou. Kde mohli být, kdyby nejeli? A proč je to vlastně úplně jedno? Na rozhovor dorazí mladí rapeři, kteří nosí kalhoty nebezpečně nízko. Těšte se na nový Startér už dneska ve 20 hodin.
1: Startér.
2: Starter.
1: Hitparáda neobjevených.
2: Máte novou kapelu a v šuplíku nejlepší song. Nahrajte s námi single v profesionálním studiu a přidejte k tomu nejkrásnější videoklip. Zahrajte si na vybraných festivalech a na Starter Showcase. Pošlete nám svůj song a sledujte, jak stoupá v hitparádě na wave.cz/starter.
1: Starter. Hitparáda neobjevených. S Martinem Šolcem a Filipem Černým. Poslouchejte dnes od 8 večer na rádiu.

0: Kulturistán. Kulturistán. Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: 15 hodin a 38 minut, to znamená u nás na Rádiu Wave, že mám pro vás vždycky připraven nějaký kulturní tip. No a já jsem se tentokrát rozhodla vám doporučit Festival světla. Rozumím tomu, že Signal Festival jste si možná už zvykli, že se koná až v září. No ale tvůrci Signal Festivalu přinášejí nový prostor, kde se světlo mění v zážitek a technologie v umění. Jedná se o takové speciální představení 8 expozic českých i zahraničních umělců a ta se děje právě dnes a v následujících dnech. A jedná se vlastně o to, že vy budete moct vidět top 10 nejlepších světelných instalací, které jste kdy v historii Signal Festivalu už viděli v předchozích letech. Tahle ta akce se jmenuje Echoes of Tomorrow, tedy ozvěny zítřka, řekněme. A je to ve speciálním prostoru, který je nazvaný Signal Space v Praze a vy si tam můžete zakoupit online vstupenky vždy po půl hodince, protože ta prohlídka vždy trvá přibližně 30 minut. Takže pokud vás to zaujalo a máte náladu si dnes, zítra a nebo ještě v pátek a jsou tam i nějaké další termíny, zajít na tuhletu velmi ojedinělou speciální světelnou akci, tak vám doporučuji mrknout se buď na jejich sociální sítě a nebo na nějaký přeprodej vstupenek. Ještě jednu akce se jmenuje Echoes of Tomorrow.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán. Novinka na Rádiu Wave.

0: Český rozhlas Radio Wave.
1: Řekla mi to vyšší inteligence. Davide, dej si tu rybu do pytlíku.

0: Tohle byla Sigrid a skladba Mirror ve vysílání rádia Wave. Je 15 hodin a 50 minut a pokud budete Wave ladit i nadále, tak se můžete těšit na rozhovor se studentem geografie a cestovatelem Jonášem Kuldanem. Ten přišel do Casablanky na rádiu Wave vyprávět o svém cestování stopem po Evropě, Maroku, Senegalu, Mauritánii, Kyrgyzstánu a tureckém Kurdistánu. Já se na to třeba těším moc, protože se přiznám, že jsem nestopovala ještě nikdy, ale mám to na svém budoucím wishlistu, až budu jednou asi dospělá a odvážná nebo tak něco. Ale pokud to máte stejně jako já, tak si myslím, že si ten poslech fakt užijete. Každopádně do konce 15. hodiny nás tady společně čekají třeba ještě Mete a nebo za malou chvíli Squid a jejich Building 650.
1: Změna. Někdy je vybojovaná a někdy vynucená. Někdy nás osvobozuje, někdy nás bolí. Někdy přichází pozvolna a někdy náhle. Ale změna je život a časy se prostě mění. Přijďte se o tom s námi bavit od 3. do 9. srpna 2026 na Prague Pride Festival. Debaty, workshopy, koncerty, promítání, setkání, party i duhový průvod Prahou pro queer lidi a jejich allies. Mediálním partnerem je Rádio Wave.
2: Špína. Špína. Hodina v očistném proudu špinavé muziky s kapelami, promotéry, labely a fanoušky.
3: Zvonění v uších od hardcore přes noise až po DIY elektroniku.
2: Špína. Špína.
4: Pořad, který se vám zarije za nehty.
2: Špína.
4: Každý čtvrtek od 8 večer na rádiu Wave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.

0: Tohle byl Laser Viking ve vysílání Rádia Wave, který říká, že nevěří na pravou lásku. Já na ní věřím, stejně tak jako věřím na Rickou Nasty, kterou si poslechneme hned teď vlastně a dáme si od ní skladbu Cupcake. Jedná se o novinku v našem playlistu a je to vlastně takový jako moment, kdy se Rickou Nasty po její předchozí reprokové desce Lethal vrátila sama k něčemu, co ona sama popisuje jako Sugar Trap. No a jaký lepší příklad než právě skladba Cupcake je tady toho jejího Sugar Trapu. Tak si to moc užijte. Orex.
1: Novinka. Novinka na Radio Wave.

0: Teď si dáme ukázku z nového cestovatelského podcastu Casablanca. Jonáš Kuldan tam vypráví o svých cestách stopem nejen po Evropě. Celý díl už v tuto chvíli najdete na webu Rádia Wave a ve svých podcastových aplikacích, ale teď už ta stopovací ukázka.
1: Ze začátku to byla taková euforie, že když už jsme konečně na ní nasedli, že s tím, že už tím konečně jedem, jakože jo, super, tak se nám to povedlo, jsme na tom vlaku. Ale pak je to 20 hodin cesty a my jsme jeli teda tím vlakem tam i zpátky, takže jsme si svezli celou tu trasu dvakrát, tak aby se dalo říct. Do vnitrozemí od pobřeží, tak byl prázdnej, pak se vozí, že jo, plnej železný rudy. Takže jsme zkusili ten prázdnej i ten plnej, takže rozhodně doporučuju ten plnej, protože to tolik nedrncá, když se jede prázdným vagónem, tak je to hodně se ten vagón prostě ginglá. Už těch 20 hodin potom je docela náročný. A hledáš pořád stín a on pořád pořád mizí a pak přijímá výheň a to je šílenost.
2: A špinavé je to úplně stejně, když se jede tam a zpátky s plným a s prázdným, nebo když jede ten plný vlak, tak je člověk špinavější?
1: Dobrý je vychytat vlak, oni vozejí jako jinak nám letou tu rudu, takže ten nejjemnější je samozřejmě nejhorší a když je to trochu větší kostky, tak to člověk není tak zašpiněný, ale už to třeba není tolik pohodlný, ale zase, když člověk má sebou něco, na co si může sednout, tak je to v pohodě. Ale špinavý je to i to. A my jsme teda chytili ten, který byl jemně namletej, hledali jsme nějaký, který by byl hrubější. No, tak ideálně je to rovnou za lokomotivou, aby to taky na vás nelítalo z těch ostatních. Jo, tak jo. Jsme jeli poměrně daleko. A tak jsme měli takový potom dost koupačku, no.
2: A to je taková zkušenost, že jednou a stačilo? Že jsi rád, že si to vyzkoušel, ale vracet už by ses tam nemusel, nebo bys si to klidně dal ještě jednou?
1: Jako, myslím, že s přítelkyní nám to jednou stačilo, nebo bylo to fajn, ale kdyby někdo chtěl extra se mnou, mě jako byl, jo, musíme na vlak, tak asi bych jako asi jel, ale není to něco, co bych potřeboval znova, že bych potřeboval sám od sebe, si řekl, jo, to chci ještě jednou. Mi to nestačilo.
3: Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín.
4: V džungli, v poušti, uprostřed oceánu. Poslouchej Casablancu jako podcast. Kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.
5: Dávno mě neděsí slyšet, co na mysli. Leží mi v noci, když nikde nikdo. Vzpomínky neruší, nemusím přehlušit. Hlasy, co asi hledají blízkost. Ptám se jich na názory, mám s nima rozhovory, pracovní pohovory na nečisto. A včera s tému vážnou, do mě udělá šťastnou.

0: Čau, tu Denis alias Fakult, prajem vám Bohom požehnaný deň, počúvate Radio Wave.
1: On Air s Eliškou Soukupovou.

0: Na malé moravské vesnici se právě slaví hody. V čase starobylých tradic, hudby, vína a rozpáleného léta se rodí křehká láska 19-letého Viléma a o 9 let starší Florentýny. Ano, během nácviku tance mezi nimi kromě přitažlivosti vyvstane i řada neodbytných otázek. Například, nakolik jsou folklorní tance a rituály živou formou a nakolik vyprázdněným zvykem. Jak se v průběhu času proměňují podoby vztahů a lásky a kolika předsudků se moderní společnost skutečně zbavila. Tomuhle a samozřejmě mnohem více se věnuje kniha Gabriely Brázdové nazvaná Hody. A vy si můžete tuhletu knihu úplně zdarma poslechnout v rámci All You Can Cheese Radia Wave zadarmo na našem webu wave.cz a nebo ve svých podcastových aplikacích. Je tam až do poloviny září, takže máte spoustu času. Takže pokud jste ji neslyšeli, tak vám ji vřele doporučuju.
1: Nenechte si ujít v České televizi.
2: Vzpomínka na mimořádnou hudební kariéru. Koncert s přáteli a písněmi, které všichni známe. Miloš Birka, 40 let na scéně. V sobotu večer na ČT Art a v iVysílání.

0: fatty savages roaming the street.
1: I'm a savage.

0: Kulturistán. Kulturistán. Kulturní tipy rádia Wave.
1: Kulturní tipy na rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: 16 hodin a 40 minut a my vám vždycky 20 minut před celou dáváme na Radio Wave nějaký kulturní tip. Můj dnešní kulturní tip směřuje do Uherského Hradiště, konkrétně na letní filmovou školu, kde si můžete zažít úplně živé podcasty Radia Wave. Dneska pozdě večer ve 22 hodin vás tam čekají 2 hodiny karaoke, což není teda úplně živý podcast, ale je to taková možnost afterparty. V 19 hodin o něco dříve vás čeká Casablanca s Pavlem Sladkým, který si tam tentokrát pozve dvojici uherskohradišťských bikepackingových zabijáků Tomáše a Kláry Novotné. No ale už za necelou hodinku, v 17 hodin a 30 minut, vás čeká hotspot. To znamená, pokud ještě nemáte plán, kam půjdete na letní filmovce, tak běžte v 17 hodin a 30 minut na hotspot. Já mám žhavou novinku, takový tajný tip, že hostem bude Šimon Holý, český režisér, skladatel a moderátor a podcaster, kterého můžete z minulosti znát i právě od nás z Rádia Wave. A ten tam tentokrát bude mluvit o pocitu nedostatečnosti a o svém impostor syndromu. Tak jo, doufám, že jste na letní filmové škole spokojení a pro ty z vás, co tam náhodou nejste, tak vůbec nezoufejte, protože samozřejmě veškeré živé podcasty, které proběhnou na LFŠ, si i vy budete moci poslechnout a to zpětně, buď v aplikaci Můj rozhlas a nebo na našem webu wave.cz.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy rádia Wave.
1: Kulturní tipy na rádiu Wave.
0: Kulturistán.

0: listen.
1: Tohle byla Holly Humberstone ve vysílání rádia Wave, je 16 hodin a 50 minut a zdraví vás Eliška Soukupová. Přeji vám krásné pondělí 27. července a my máme tady společně před sebou poslední hodinku on air vysílání. V té nás čeká třeba novinka Darko Dong a jeho lifestyle, ale teď do konce 16. hodiny vysílací třeba Kitty Florentine a track, který udělala s producentem Aitkidem Nightfall.
2: Excalibur. Nejostřejší rapová show široko daleko. Excalibur. Poslouchej každý čtvrtek od 9 večer na rádiu Wave.
3: Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online? Poslouchejte rádio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje. Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
2: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Na malé moravské vesnici se právě slaví hody. V čase starobylých tradic, hudby, vína a rozpáleného léta se rodí křehká láska 19-letého Viléma a o 9 let starší Florentíny. Obstojí pod tlakem očekávání a předsudků. Citlivě vyprávěný příběh ze současného venkova. Poslouchejte jako novou audioknihu až do 20. září zcela zdarma na webu Rádia Wave a nebo ve svých podcastových aplikacích. Ale teď si dáme společně z knihy Hody krátkou ukázku.

Florentína dýchá mělce a rychle, když doběhnete k rybníku. Je světlá noc. Měsíc se rozlil po nebi a září jasněji než slunce za dne. Obalil vás do stříbrné krusty. Flóra se zdá být utkaná z luny. Lekneš se, jestli je skutečná. Co když je to jen chiméra? Prolétne ti hlavou. Ale v pravé dlani cítíš její měkké sálající prsty, které tě ujistí o skutečnosti tohoto okamžiku. Mlčky hledíte na stichlou vodní hladinu. Pohladíš jí palcem po hřbetu ruky. Uplyne jen pár vteřin. Nádech a výdech. Než se k tobě obrátí čelem, prohlíží si každý záhyb tvé tváře. Její pátravý pohled je plný noci a tebe. Spatříš se jejíma očima. Všechen skrytý a potlačený smutek ve tvém srdci, spojený s hledáním a čekáním, se vzedme jako příliv a udeří tě do hrudi. Flóra se plaše usměje. Přitáhne si tvou ruku k obličeji a upírá na tebe obrovské oči. Přivře je, jakmile se jí dotkneš. Ty se v tu chvíli sám sobě ztratíš. Je jen ona. Hebká a krásná.

0: hotel for the Cadillac. Lidé si smaží vajíčka na parapetu a bukují si hotely, aby se aspoň jednu noc pořádně vyspali. Letošní rok meteorologové naměřili nejvyšší teplotu v historii České republiky. Jak si co nejlépe zařídit byt tak, abychom se v něm neupekli? To v nejnovějších fasádách radí expertka na klima Kateřina Eklová. Za pár let to tu podle ní bude vypadat skoro jako v Itálii, akorát se Slávik šmrncem. Můžeme se těšit na paneláky s barevnými okenicemi? I to se dozvíte v nejnovějších fasádách na rádiu Wave už dneska v 18 hodin.
1: Fasády. Odkrýváme tváře města. Fasády. Poslouchej Fasády s Alenou Hartníkovou. Dnes od 6 večer na rádiu Wave.

0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy rádia Wave.
1: Kulturní tipy na rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: Krásné pondělní odpoledne, já mám pro vás připravený takový skvělý tip přímo z dílny rádia Wave. Ten kulturní tip je až na zítra, ale říkám si, že pokud jste o něm ještě neslyšeli, tak máte aspoň dost času na to si zařídit čas. Já bych vás chtěla pozvat na Riviéru, která se tentokrát opět koná v prostoru zámku Troja. Jedná se o třetí edici společné letní série Galerie hlavního města Prahy a právě rádia Wave, pořádané v těchto malebných zahradách zámku Troja. A vy budete možnost teďkonc mít si zatančit společně s úžasným umělcem a tanečníkem Kristiánem Menzou. Budete moci být součástí performativního odhalení sochy, kterou stvořil společně se Stanislavem Zábrockým. Na

0: Následně bude debata Terezy Havlínkové, tentokrát na téma uložená místa. No a potom vás čekají dva skvělý koncerty, koncert Čaba Laciga a koncert Market. Celý vstup je úplně zdarma, bude to nádherný a pokud tam nebudete, tak you must be out of your mind. Takže určitě doražte zítra. Jo, zapomněla jsem říct, že celá akce, prosím pěkně, začíná v 17:30, tedy 17 hodin a 30 minut a budeme tam s vámi až do 22 hodin odpoledne. Takže Riviera, Rádia Wave, zítra.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.

0: Lidé si smaží vajíčka na parapetu a bukují si hotely, aby se alespoň jednu noc pořádně vyspali. Letošní rok meteorologové naměřili nejvyšší teplotu v historii České republiky. Jak si co nejlépe zařídit byt tak, abychom se v něm neupekli? Na tuhle otázku vám odpoví nebo vás alespoň trošku nasměruje v nejnovějších fasádách expertka na klima Kateřina Eklová. Fasády začínají už za malou chvíli v 18 hodin a to znamená, že se s váma loučím. Odpolední on air vysílání s Eliškou Soukupovou se uchýlilo ke konci. No a vy se mějte skvěle a za maličkou chvíli vás čeká třeba Jessie Ware společně s Razin Mar a Freak Me Now.
1: Popmese 2026. Einstürzende Neubauten, OK Lou, Overmano, Anna von Hauswolf, Richard Miller a mnoho dalších. 6. až 8. srpna Velodrom Brno. Vstupenky na popmese.cz. Go Schnappem. Mediálním partnerem je Radio Wave.
2: Buchty.
3: Ducha plná talk show o všem a o ničem, co život naděluje a bere.
4: Dvě moderátorky, které nemoderují. A jeden

19 hodin na rádiu Wave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
0: Fasády. Odkrýváme tváře města. Fasády. Pořad o veřejném prostoru a architektuře, který jde až na cihlu. S Alenou Harciníkovou na Rádiu Wave.
2: Ahoj, já jsem Alena a tohle jsou fasády. Pořad o architektuře a veřejném prostoru, který jde až na cihlu. S létem znovu přišla vlna tropických teplot, které nemizí ani v noci. Naše domy, píše New York Times, byly navržené pro klima minulého století. Teď musíme hledat nové způsoby, jak nesnesitelné horko v bytech i domech zvládnout. V dnešním díle se proto podíváme na to, jak byty i celé budovy přizpůsobit světu, ve kterém jsou vlny veder běžnou součástí života. Mojí hostkou je expertka na udržitelnou architekturu Kateřina Eklová. Dobrý den.
3: Hezký den.
2: Tak Kateřino, jak vypadalo to vedro u vás doma během těch tropických dní?
3: U nás doma to dopadlo lépe, než jsem čekala. Měli jsme v tom nejhorším vedru, kdy bylo venku 38 ve stínu, nebo už pak těch 40, tak jsme měli doma 26 nebo 27 stupňů. A dřív to tak nebylo, my jsme tam nedávno instalovali vnější žaluzie a taky nám před oknem ještě roste strom, ten tam už roste dlouho. A tohle dohromady si myslím, že nám hodně pomohlo.
2: Máte nějaký trik na to, jak ty vedra přežít? Když teda u vás v bytě vedro nebylo, a tak určitě někde vám vedro bylo, tak jestli na to máte nějaký trik?
3: No tak určitě nám zafungovalo jít se ochladit někam do vody. To je takový trik, který moc nesouvisí s architekturou, ale a co se týká toho, když mi bylo vedro třeba v práci a podobně, tak pokud máme 40 venku, tak upřímně je to jako hodně složitý. Tam, když už to jako nejde vydržet, tak i přesto, že normálně klimatizaci nedoporučuju, tak pokud bydlíte v podkrovním bytě, pořiďte si klimatizaci. Ale samozřejmě jsou i lepší způsoby, můžete si pořídit větrák, můžete si před ten větrák dát třeba studenou vodu s ledem, nebo třeba si tam dát nějakou mokrou tkaninu, která taky vlastně tomu pomůže. A to jsou jako takové věci, které lidi dělali. Taky jsem četla o něčem, co rozhodně funguje, je to nainstalovat si hliníkovou folii na okna. Doporučuji, když už to děláte, máte třeba byt na jih, tak opravdu to nalepit zvenku třeba jenom přes den, když tam zrovna svítí to sluníčko. Je to sice jako velmi taková improvizovaná věc, ale reálně to způsobí, že to světlo a to s tímto teplo se zkrátka do toho bytu nedostane. A pokud nemáte vnější žaluzie, což většina bytů a domů v Česku samozřejmě nemá, tohle je taková improvizace vhodná pro ty nejhorší vlny veder.
2: To je něco, co jsem taky viděla na sociálních sítích, že si vlastně hodně lidí lepilo přesně folie do oken. Ještě by mě zajímal ten rozdíl mezi vnitřní a vnější roletou, protože vím, že tam je to trochu jiné.
3: Tak ono to funguje prostě tak, že my musíme ty sluneční paprsky a s tímto teplo zastavit ještě, než se to dostane dovnitř. To znamená, proto je potřeba nalepit to ven anebo mít vnější stínění. Pokud máme vnitřní žaluzie, což má většina domácností, tak tam už to tolik nefunguje, tam zkrátka to teplo už se dostane za sklo a v tu chvíli se místnost ohřívá.
2: Když už jsme u těch typů, tak já jsem ještě koukala na Rady Světové zdravotnické organizace, co vlastně můžeme udělat. A krom toho, co už jste zmiňovala, tak ještě radí omezit zdroje vnitřního tepla, vypnout co nejvíc elektrických zařízení, která zbytečně produkují teplo, a i ventilátory používat s rozmyslem, protože při teplotách na 40 stupňů Celsia mohou ventilátory tělo spíš zahřívat, než ho ochlazovat. A pokud používáme klimatizaci, tak ji nastavit přibližně na 27 stupňů Celsia a kombinovat to třeba s ventilátorem, což je lepší. Vy přikivujete, takže předpokládám, že souhlasíte.
3: Já rozhodně souhlasím. Zrovna s těma klimatizacemi je to velká věc, kterou možná známe, když třeba jedeme na dovolenou do Španělska nebo do Itálie. Tak tam se potom stane, že člověk vyjde z venkovních teplot, kde je 35-40 stupňů, a vejde dovnitř, kde ty klimatizace mají často nastavené pod 25 stupňů. A kdo na to není zvyklý, my tady Středoevropané, tak skoro vždycky odjíždíme na chlazení. Mně se to stávalo běžně, když jsem tam byla na Erasmu. A proto jako doporučuji opravdu nastavit ten přechod i třeba do auta. Ten teplotní přechod jako pomalejší, 27 stupňů si myslím, že je ideální. A obecně, když třeba jsou ty teploty trochu nižší, jako bavíme se třeba 30 stupňů, jako taková běžná teplota, tak se doporučuje mít to přibližně o 5 stupňů níže, to znamená 25 stupňů, ale určitě nedoporučuji, což některé kancelářské budovy pořád mívají, třeba 23 stupňů vevnitř, když je venku 30 nebo 32 a to opravdu není ani zdravé pro ten organismus.
2: Je to tak i tady v některých místnostech v rozhlase máme místa, kde musíme nosit svetry, ale tady u nás v nahrávacím studiu to zrovna není. A co vlastně ta klimatizace, protože to je taková těžká otázka. Ona jako vytváří chlad na druhou stranu, ale vypouští zase teplo do toho města, což dělá takový trošku začarovaný kruh. Tak je to něco, co doporučujete, nebo je spíš lepší se tomu vyhýbat?
3: Tak je to případ od případu. Primárně je lepší navrhovat ty budovy tak, aby se chladily pasivně, což znamená bez klimatizace, a to znamená taková ty věci jako menší okna a mít tam to vnější stínění, výbornou izolaci, trojskla v těch oknech a tak dál. A když už potom ale ta budova stejně potřebuje chladit, třeba se bavíme právě o těch rekonstrukcích, podkrovní byty, zkrátka opravdu potřebují chladit, obzvlášť když mají třeba nezateplenou tu střechu. Nebo když se bavíme o veřejných budovách, tak ty samozřejmě tu klimatizaci potřebují. Ty modernější budovy jsou chlazené vzduchotechnikou a ta vzduchotechnika potom odvádí ten teplý vzduch na střechu, to znamená, ten teplý vzduch už neotepluje ulici, ale tím, že fyzikálně stoupá, tak je to vlastně poměrně logické řešení a nevypadá to stejně, jako to třeba známe z asijských zemí, kde každý byt má klimatizační jednotku a ten vývod někam do ulice. To naštěstí se v dnešní době v Česku ani nepovoluje kvůli tomu vzhledu, kvůli těm fasádám.
2: Fasády. A pokud teda už vlastně dostáváme se k té rekonstrukci toho bytu. Pokud ho rekonstruju, jaké jsou ty nejdůležitější věci, na které bych si měla dát pozor, jak ten byt přizpůsobit tomu, aby mi tam v létě nebylo takové vedro?
3: Tak my o té rekonstrukci bytu jsme psali v našem e-booku Jak rekonstruovat byt od naší organizace Reefing Architecture. Tak kdyby vás to zajímalo dopodrobna, můžete si ho zdarma stáhnout na našem webu. A co tam doporučujem? V rámci těch veder určitě jako první ty vnější žaluzie. To je investice v řádech 10 až 20 tisíc na jedno okno. To znamená, není to úplně málo, ale já sama můžu říct, že i když jsem na začátku váhala, tak teď vidím, že se nám to vyplatilo. Že opravdu a bude se to vyplácet každý rok víc a víc. Potom samozřejmě, pokud máte třeba možnost instalovat si tam nějakou markízu, nějaké jiné vnější stínění, třeba na terasu nebo na balkon, tak to je určitě taky možnost. A samozřejmě celkově rekonstrukce, a to už se týká rekonstrukce celého bytového domu, velmi pomáhá zateplení. Já vím, že to zní zvláštně, že to zateplení, ale ono je to izolace, protože izolace izoluje nejenom od té zimy v zimě, ale taky izoluje od toho vedra v létě. Takže vy můžete opravdu tím zateplením zajistit, že ten dům a ten byt potom se nepřehřívá. To znamená, jak izolace na fasádu, ta nová okna, nové dveře, celkově celá obálka budovy, samozřejmě v tom podkroví zmiňovaném zateplení celé střechy.
2: Jakou roli hraje při ochraně před vedrem samotný materiál té budovy?
3: Tak s tím materiálem je to komplikovanější, protože primárně záleží na tom, jestli ta budova je nebo není izolovaná, ale samozřejmě pokud třeba mám panelový dům, který je z betonu a je neizolovaný, tak do nějaké doby i samotný ten beton uchovává v sobě ten chlad, dokud tam ten chlad ještě je, ale pak se postupně zahřívá a když potom máme venku 40, tak samozřejmě ten beton už se taky rozpálí a pokud je neizolovaný, tak nám už nepomáhá to, že vlastně může akumulovat to teplo v tomhle případě. Takže ta teplotní akumulace má svoje výhody i nevýhody. Pokud se budeme bavit třeba o moderních dřevostavbách, které neakumulují to teplo, to dřevo v sobě to teplo dlouho neudrží, ale zároveň ty dřevostavby jsou izolované třeba 40 cm izolace, tak v tu chvíli se tam to teplo dovnitř ani nedostane. Takže dalo by se říct, že v tomto ohledu nezáleží tolik na té nosné konstrukci, jako spíš na tom, jak moc je izolovaná, jestli tam mám správně provedená okna a všechny další detaily.
2: Ještě mě zajímá tady v tomhle kontextu materiálu střecha, protože teď se hodně mluví o světlých střechách, že jsou vlastně lepší než ty tmavé. Tak je to pravda, je to něco, na co se zaměřit?
3: Je to pravda. Probíhal na to dokonce výzkum, kde opravdu vědci měřili tu teplotu té střechy. A mě teda samotnou velmi překvapilo, že za některých podmínek jim ta bílá střecha vyšla lépe než zelená střecha. Protože se v těch velkých vedrech může stát, že ta zelená střecha vyschne, pokud není nějak dodatečně zavlažovaná. A pokud máte vyschlou skladbu, tak ona pak vypadá jako třeba vyschlé pole. To všichni známe, že opravdu už je tam taková ta suchá zemina, která vůbec není. Vůbec neochlazuje. A z tohohle pohledu bílá střecha je určitě něco, co doporučuju. A samozřejmě, no, černé střechy a černé antracitové rámy. Předpokládám, že nás asi poslouchají architekti a architektky. Já chápu, že designově to možná má nějaké kouzlo, ale z hlediska adaptace na změnu klimatu to rozhodně nedoporučuju, protože ta černá opravdu to teplo absorbuje. Já jsem se setkávala v praxi i s tím, že třeba u bytových domů se ta okna potom, ty okenní rámy se roztahovaly a dlouhodobě ty okna potřebovala víc seřízení a třeba nešla otevřít v létě. Takže to jsou věci, které myslím, že je potřeba brát opravdu v potaz mnohem víc, než jsme to dělali dřív.
4: Takže tady zdvižený prst pro architekty. Na co ještě si dát pozor? Já vím, že ještě roli hraje třeba orientace toho bytu nebo domu a taky teda velikost oken, což je pro mě trošku bolavý, protože samozřejmě mám ráda byty s velkými okny a teď se dozvídám, že v tom klimatu, do kterého se blížíme a do kterého postupně vlastně docela rychle vstupuje, tak je lepší mít ty okna menší.
3: Je to tak. Taky to není moc populární názor, obzvlášť ne mezi architekty a architektkami, ale fyzika je neúprostná v tomhle. Na druhou stranu, jako, co je na tom pozitivní, když navrhujete ten dům už třeba v tom pasivním standardu, to znamená, máte tam tu izolaci, máte tam trojskla, máte tam tu vnější stínění, tak si můžete dovolit velká okna do zahrady. A běžně se to tak dělá, architekt Aleš Brotánek má takové realizace, spoustu expertů v centru pasivního domu mají takové realizace a myslím si, že to je možné, ale zároveň samozřejmě už to není celoprosklená administračka, která má celoprosklenou fasádu na jih, na východ, na západ, na sever, tak to si myslím, že už do dnešní doby nepatří.
4: Ještě bych se ráda zastavila u zeleně. Už jsme zmiňovali ty zelené střechy, což se taky teďka hodně často opakuje jako takové řešení na všechno. Uděláme zelené střechy, uděláme zelené fasády a bude všechno vyřešený. Předpokládám, že to není úplně tak jednoduchý, jak už jste ji zmiňovala, některé ty střechy třeba můžou vyschnout, ale obecně oni se asi nedají použít úplně všude, že jo?
3: Tak samozřejmě zelené střechy u rekonstrukcí jsou poměrně náročné a tam opravdu bych to doporučovala jen ve výjimečných případech, kde to nejenom je technicky možné, ale i třeba ta velká investice za to stojí. Já si třeba myslím, že zelené střechy nahoře na paneláku nemají až tak velký pozitivní dopad, když to porovnám s nějakým jiným opatřením. Pokud třeba v ulici bych měla vysázet stromy nebo udělat popínavky na fasádě, nebo tam třeba udělat nějakou pergolu s popínavkou, která bude přímo před okny těch bytů nebo těch obchodů, tak to má mnohem pozitivnější dopad na to ochlazení, než pokud budu dělat jenom zelenou střechu tam úplně nahoře. Ale na druhou stranu, pokud mám tu střechu někde níž, je na ní vidět a zároveň potom je pod úrovní oken nějakých jiných budov, tak to samozřejmě smysl dává. A pokud mám obzvlášť tu zelenou střechu intenzivní, to znamená, je tam nějaký třeba 30 až 80 cm toho substrátu a už tam pak rostou i keře nebo i menší stromy, tak to samozřejmě má obrovský pozitivní dopad jak na to klima na té střeše, když je pobytová, tak i na ten well-being těch lidí. Ty lidi se tam prostě cítí líp, můžou tam trávit čas. Takže se zelenými střechami bych řekla s rozmyslem, za mě není řešení dávat je úplně všude, jak ukázala i ta studie o bílých střechách. Pokud máme nahoře nějakou plochou střechu, na kterou ani pořádně není vidět, tak to levnější a zároveň i ekologičtější řešení, které lépe chladí, může být ta bílá střecha.
4: A když už se teda pro zelenou střechu rozhodneme, tak na co bychom si měli dát největší pozor?
3: Tak v první řadě si rozmyslete, jestli chcete extenzivní nebo intenzivní střechu. To znamená, extenzivní střecha, představte si to jako nějaké mechy, takové rozchodníky, to jsou takové nižší rostliny pro suší klima, tak to je střecha, která dobře zadržuje tu vodu, ale ta střecha neumožňuje projít se po ní, lehnout si, dát si tam piknik nebo něco takového. Pořád si myslím, že je to dobrá varianta, ředitelka Reefing Architecture, Klára Eklová, takovouhle střechu má u nich na terase a vyřešili to tam tak, že mezi těmi rozchodníky se chodí po velkých našlapných kamenech a mají tam trampolínu a domeček a zkrátka jako vyžití pro děti. A to si myslím, že je opravdu jako moc hezký způsob, jak mít extenzivní střechu, ale zároveň udělat pobytovou. Pokud máte možnost na tu střechu dát více té zeminy, toho substrátu, tak můžete zvolit intenzivní střechu, to je od nějakých těch 30-40 cm výše. A tam je zase krásný, už známý příklad střechy banky ČSOB v Radlicích, kde opravdu na těch stromech už rostou stromy, rostou tam dokonce i houby mezi těmi stromy. A ty pracovníci z těch administrativních budov tak se tam chodí vyřídit telefonát nebo dát si schůzku venku. A to si myslím, že ve chvíli, kdy děláte novostavbu a máte na to prostředky, tak je úplně jako skvělá varianta.
4: Těší mě představa, že bych pracovala v bance a mohla si uvařit třeba bramboračku k obědu z místních hub. Nevím teda, jestli jsou jedlé, ale ta představa se mi líbí. Pokud teda nemůžu mít střechu nebo z nějakého důvodu se pro ní nerozhodnu, tak teda ještě mám možnost té zelené fasády. Jaké rostliny tam třeba v tom českém prostředí nejlíp fungují?
3: Tak pro konkrétní typ popínavých rostlin na fasádu vám určitě doporučuji oslovit krajinářského architekta nebo architektku, protože to nelze říct jen tak od stolu. Já ani krajinářka nejsem, to znamená, nemůžu vám jen tak doporučit nějaký druh, ale je potřeba, aby vlastně ten krajinářský architekt nebo architektka se přišli podívat na místo a tam vlastně podle té orientace té fasády, podle typu zeminy, podle toho, jak moc je tam vlhko, aby navrhli tu správnou rostlinu, a stejně tak je důležité navrhnout dobře i tu konstrukci, po které se to pne, protože z logických důvodů lidé už většinou nechtějí si tam tu popínavou nechat pnout přímo na fasádě, protože opravdu tu fasádu do nějaké míry může ničit, a proto se obzvlášť jako u rekonstrukcí a novostaveb instalují třeba nějaká lanka nebo nějaké třeba dřevěné konstrukce, po kterých se ta popínavka může pnout.
4: Takže není asi úplně jednoduché koupit si břečťan někde v obchodě a prostě ho tam zasadit a říct si, tak tady se hezky plas a máme to vyřešeno.
3: Ale jde to taky. Já jako to nechci nějak podceňovat. Já si myslím, že když někdo jako zahradničí a sám zná tu svoji zahrádku líp, tak jako jasně, že to může zkusit a dá tam břečťan a on se třeba nechytne, tak tam dá psí víno a ona se třeba chytne, ale pokud jako se mě ptáte vyloženě na profesionální radu, tak já si myslím, že jako spolupráce i krátká konzultace s krajinářema může být jako moc fajn, a pořád si myslím, že to je docela podceňovaná profese.
4: Ještě o fasádách zelených teda koluje takové nemilé rčení, nebo mluví se o nich nemile v tom, že teda pak budu mít v bytě plíseň a vlhko a že mi tam zalezou pavouci a brouci. Je tohle pravda, nebo je to spíš nějaký mýtus, který se kolem nich točí?
3: Vlhko ne. Ve chvíli, kdy máte dobře nainstalovanou, obzvlášť třeba tu konstrukci předsazenou, když to necháváte nově, tak určitě ne. Stejně tak, když máte tu fasádu zaizolovanou, tak tam už se to vlhko nedostane, i kdyby se vám po fasádě něco pnulo. Ale hmyz tam bude. To je pravda. Vy ho nemusíte pustit dovnitř. Jo. Pokud tam máte třeba nějakou intenzivní popínavku přímo před oknem, tak si tam můžete dát takové ty protihmyzové zástěny, aby vám přímo tím oknem tam nelezly. Ale na druhou stranu chceme podporovat biodiverzitu, alespoň je to takový konsenzus odborný, že teda nám mizí včely, mizí nám další opylovači a tak dál, a my potřebujeme vlastně podporovat, aby ten hmyz byl nejen ve městech, i v otevřené krajině, a zrovna ty popínavky jsou hezký způsob, jak dostat víc zeleně do města.
4: Takže si spíš třeba do oken dát potom masožravky, kterými ten problém vyřeší.
3: Hodně kreativní způsob.
4: Já už mám představu těch hub na střeše, masožravek v okně, zatím se mi to teda líbí, tenhle vysněný domeček. Tak vy jste zmiňovala popínavé rostliny na fasádách, ale pak jsem ještě viděla, já nevím, jak to nejlíp popsat, ale vlastně spíš takové jako rostliny v truhlíkách na té fasádě, který tam vlastně vytváří takový jako travnatý plochy, asi bych to popsala. Když tak si to můžou posluchači vyhledat, tak co si myslíte o tom?
3: Tak tyto zelené fasády určitě mají svoje místo v nějakých případech, kdy jsme třeba v centru města a potřebujeme tam opravdu redukovat ten tepelný ostrov, to znamená, nainstalujeme tam tuto zelenou fasádu, velmi husté truhlíky s tou hustou vegetací, které jsou potom zavlažované vodou a ta voda se z toho zase odpařuje. Takže krásný příklad je třeba v Madridu Caixa Forum, což je taková krásná galerie. A ta přesně tam tuhle fasádu má, dokonce to má i takový jako umělecký prvek, bych řekla. Každopádně nemyslím si, že tohle je řešení pro každou budovu. Rozhodně bych nedoporučovala to instalovat nějak plošně, protože každá ta fasáda potřebuje zavlažování. To zavlažování se tam musí dostat nějakými trubičkami, to znamená, je to poháněno třeba právě elektrickým čerpadlem, to spotřebovává elektřinu. A taky si představte celou tu instalaci, to jsou truhlíky, které jsou buď z černého plastu, anebo z nějakého kovu. A musí se dávat vedle sebe těsně na ty fasády a to samo o sobě je poměrně náročné na instalaci a už jenom ta výroba a instalace má nějakou uhlíkovou stopu a negativní dopad na životní prostředí. A ty květiny, které tam rostou, ty rostliny, tak jsou poměrně vystresované, dá říct. To znamená, je potřeba je nějakým způsobem přihnojovat, také je nutné pravidelně stříkat nějakými postřiky, aby je nenapadl hmyz a tak dále. A to všechno je poměrně náročné i na tu údržbu, samozřejmě finančně to náročnější. Takže já toto doporučuji pro příklad nějaké části administrativních budov nebo právě těch kulturních budov v těch centrech měst, kde třeba není možné vysadit strom. Ale zase, pokud bych si měla vybrat a je možné u novostavby vysázet stromy anebo tam dát běžnou pupínovou rostlinu, tak je to určitě přírodě blízké řešení, které potom vyjde nakonec i levněji toho, toho investora.
4: Ještě mě jenom zajímá, proč jsou ty rostliny vystresované. Je to proto, že jsou v nějaké špatné poloze, nebo zasekla jsem se trošku na tom slově?
3: Já myslím, že tohle jsem asi slyšela říkat nějakou krajinářskou architektku v tom slova smyslu, že každá rostlina, kterou máme v truhlíku, je vystresovaná, protože ona má vlastně maličký ten truhlík a není to totéž, jako když si vysadím třeba jahody ven na záhonek, kde má spoustu prostoru, kam může kořenit, spoustu vody, kterou může nabrat a živin, které může čerpat. Jakmile mám třeba v truhlíku na balkóně, tak každá ta rostlinka má prostě horší podmínky k tomu životu a je potřeba se o ně intenzivně starat, aby to dobře zvládla oproti tomu, když přirozeně koření do země.
4: Co se teda člověk i nedozví, tady teďka budu zpytovat své svědomí se svojí monsterou, doufám, že není až moc bez stresu.
3: Ne, to rozhodně jsem nechtěla říct, že nemáte sázet kytky do truhlíku, rozhodně sázejte prosím kytky i na balkony, taky si je sázejte dovnitř, protože to rozhodně má pozitivní vliv i na ten vzduch v místnosti nebo na naše zdraví i na naši psychickou pohodu. Takže prosím, rozhodně se nestresujte vystresovanými kytkami, ale jenom myslete na to, že je potřeba se o ně hezky starat, ale to samozřejmě všichni, kdo máme doma hezké monstery, tak víme.
4: Takže připomínám znovu, to už jsme tu jednou měli, pokud právě teď jste u vás doma, tak zalijte své kytky a už jsme to řešili v díle o interiérech, tak zase tohle je vhodná možnost při poslouchání fasád. Ještě bych ráda zmínila, že Praha od července spustila nový dotační program na zelené střechy, popínavé rostliny, nádrže na dešťovou vodu nebo odstraňování zpevněných ploch, což teda proč pro odstraňování zpevněných ploch, jaký to má smysl?
3: Tak představte si, že máte třeba vnitroblok ve vašem u vašeho bytového domu a rozhodnete se, že už tam nechcete mít jenom parkoviště, ale místo toho tam uděláte nějakou relaxační zónu, vysadíte tam strom, dáte tam nějaké trvalky nebo právě i ty popínavky na fasádu, uděláte si tam pergolu, posezení, tak to je vlastně ten důvod. A samozřejmě jde o to, že když tam potom naprší, tak ta voda se tam zasákne, ta voda se pak zase odpařuje do toho vzduchu a celkově nám ochlazuje celý ten vnitroblok.
4: A tohle teda udělala Praha, jak jsou na tom ostatní města?
3: Já myslím, že tady máme spoustu pěkných iniciativ, třeba z Brna, které má dotační program na zelené střechy a i na další výsadbu zeleně a tak dál. Stejně tak spoustu měst si to dělá vlastními prostředky, například Úvaly u Prahy, které si taky rozhodly vysázet spoustu zeleně do veřejných prostor a tak dál. Takže liší se to město od města. Dotace některé bývaly a věřím, že ještě budou i v rámci celé republiky, kde je taky možné a taky se tam započítává instalace nějaké zeleně nebo toho vnějšího stínění. Takže obecně je tohle uznáváno, vidím tam pozitivní trend, ale upřímně přála bych si, aby do toho dávali samosprávy víc peněz. Zrovna třeba v Praze na adaptační opatření pro městské části bylo za tento rok 30 milionů korun, což si myslím, že je málo a chtělo by to víc, protože když jsme si všichni zažili tuhletu vlnu veder, tak už jako chápem tu důležitost těch veřejných investic.
4: Je pravda, že se mluví i o tom, že města se celkem podrobně připravují na třeba povodně, ale vlastně na ty vedra pořád ten plán není tak velký, jak by měl být. A to je i něco, o čem se pobavíme v příštím díle s Janem Richtrem na to, jak se konkrétně města na klimatickou změnu připravují. V úvodu jsem zmiňovala, že spousta budov byla navržena pro klima, které už teď neexistuje. My už jsme na to částečně odpověděli, ale stejně si myslím, že ta otázka stojí za to, co je v tenhle ten moment udržitelnější. Rekonstruovat ty staré budovy nebo stavět úplně nové, a chápu, že to asi záleží i na konkrétních příkladech, tak pokud chcete odpovědět takhle, tak třeba kdy už ta rekonstrukce ten smysl nedává.
3: Tak my principiálně v Reefing Architecture říkáme, že nejudržitelnější budova je ta, která se nově nepostaví, což je samozřejmě lehce extrémní, a pak vždycky říkáme, ano, potřebujeme i stavět třeba nové budovy pro bydlení a podobně, ale pokud máme možnost budovu zrekonstruovat, bavíme se třeba o rodinném domě, řeším, jestli ho zrekonstruju anebo postavím znova, tak za mě je ta rekonstrukce vždycky optimálnější právě proto, že používám už ty materiály, které vlastně, kterých ta budova je postavena, a nespotřebovám nové. Nicméně, pokud se bavíme o adaptaci, tak vždycky je fajn si říct, tak je možné tu budovu třeba zateplit, je možné ji tam zastínit. Naštěstí to většinou těch typických cihlových domů, co tady máme, možné je. Stejně tak já si nedokážu představit, že bychom teď se všichni rozhodli jako zbourat všechny paneláky. Já jsem v paneláku vyrostla a myslím si, že to může být velmi příjemný bydlení. Já s tím mám z Bohnic velmi dobré zkušenosti. A když se ten panelák zateplí, dělají se nová okna, a v dnešní době já bych si moc přála, aby začala jako vlna instalujme venkovní zastínění na panelové domy. To by opravdu hodně pomohlo a já si myslím, že ta rekonstrukce svou budoucnost má. Nicméně, když už je potřeba nově stavět, ať už třeba potřebujeme stavět nové bytové domy, tak potom je fajn přemýšlet nad tím, aby právě tam ta okna nebyla zbytečně velká v místě, kde to nedává smysl, byla tam třeba tam, kde je ten kontakt s přírodou nebo výhledem, a hlavně navrhovat vnější stínění. Musíme si říct, že pro developery to většinou není úplně preferovaná varianta, protože to vnější stínění je dražší. Už jsem to tady zmiňovala, 10 až 20 tisíc na jedno okno, pokud je to francouzské okno nebo větší okno, tak je to samozřejmě dražší. A v tu chvíli ty developři aspoň občas dělají přípravu, to znamená, že se tam udělá takový kastlík nad okno, abyste si tam potom vy sami za vaše peníze mohli teda doinstalovat ty vnější žaluzie. Pořád si myslím, že to je lepší varianta, než to tam nemít vůbec, protože to doinstalovávání vnějšího stíní, to je jako nejnáročnější. Pak si samozřejmě každý chce nainstalovat něco svého ve své vlastní barvě, designu, někdo levnější, někdo dražší. A to určitě jako architekti, architektky nechceme vidět.
4: To už jsem si taky představovala, že má každý svoji barvičku svého zastínění a jak to bude zase krásně barevně hrát ještě na těch panelácích zateplení.
3: Ale tak pozor, já si myslím, že barevné okenice třeba, to je jako opravdu hezký prvek. A viděla jsem už nějaké jako architektonické návrhy třeba rekonstrukcí rodinných domů, a představte si třeba červené okenice nebo modré okenice. Já si myslím, že jako to má svou estetiku pro určitý typ architektury, když s tím jako člověk takhle vědomě pracuje. A zrovna okenice, které známe právě z jižních států, Itálie nebo i z Paříže třeba, centra Paříže, tak to může být jako prvek, který z toho klimatu, které se k nám blíží, to středomořské klima, můžeme začít vlastně importovat k nám i s tou estetikou, a těším se na nějaké architektonické realizace.
4: No, to mě k tomu právě napadá, protože jsou třeba nějaké prvky, které byly ještě nedávno symbolem moderní architektury, ale dneska už se ukazuje, že v té době častějších vln veder nefungují. Mně třeba osobně napadají celoprosklené fasády, tak je tohle nějakým příkladem?
3: Rozhodně. Celoprosklené fasády Já si myslím, že opravdu to myšlení minulého století. A přidala bych k tomu i třeba ta střešní okna anebo světlíky. Já samozřejmě střešní okna mají svůj smysl, když to je, bavíme se o podkrovních bytech a podobně. Ale právě ta střešní okna anebo třeba světlíky, které jsou po celé ploše té budovy, nějaké větší administrativní nebo veřejné budovy, tak tam právě jsou ty tepelné zisky nejvyšší. Tam, když nám celou dobu ze zhora svítí slunce, tak se nám pak přehřívá to atrium a musíme zajistit chlazení a chlazení těchto velkých objemů vzduchu je opravdu neuvěřitelně drahé. U těch administrativních nebo kulturních budov už se stává, že ty náklady na chlazení v létě, ale teď už nejenom v létě, teď už je to od dubna až do října, můžeme mít venku 25 stupňů, takže to všechno je pak nutné platit a ty náklady jsou vyšší než náklady na topení v zimě. A to si myslím, že je přesně ta změna, kterou musíme jako si uvědomit, že už nenavrhujeme budovy jenom na to, aby obstály v těžkých zimách, které jsme tady dřív měli, ale teď už je navrhujeme, aby obstály i ve vlnách veder.
4: K tomu se právě vyjadřuje i Štěpán Černohorský z ČSOB, který upozorňuje, že banky při financování projektů začínají víc řešit klimatická rizika, uhlíkovou stopu nebo to, jestli bude budova fungovat i za několik desítek let. Pozorujete tenhle posun i vy jste teď zmiňovala, že už je to otázkou, ale řeší tohle třeba developeři, když vystavují nové budovy, i tu vlastně ekonomickou otázku toho?
3: Postupně ano. Banky se na to ptají například u těch velkých projektů, jako jsou administrativní budovy pro mezinárodní firmy a tak dál, pokud jsou ty projekty ovšem financovány bankami. A v tu chvíli ten developer ukazuje soulad s nějakými ESG parametry nebo třeba soulad s EU taxonomí, což jsou všechno požadavky Evropské unie na to, aby ty budovy byly udržitelnější, aby byly adaptované na změnu klimatu a na ta rizika, která tady máme, jako je vlny veder, sucho, přívalové deště nebo třeba silné větry, můžeme si spomenout na tornádo. To jsou samozřejmě věci, které postupně máme častěji a častěji. Nicméně ne všichni developři toto musí dělat, protože ne všichni developři jsou financováni bankami. Často jsou ty projekty financovány z vlastních prostředků. A nebo je třeba financují ti lidé, kteří si koupí byt. Takže vlastně tím způsobem dávají ty peníze tomu developerovi. A v tu chvíli už ta motivace developera není až tak velká navrhnout adaptovaný dům, protože ten developer vlastně všechny byty prodá, nebo třeba prodá celou tu administrativní budovu a dál už ten dům neprovozuje. A to samozřejmě logicky vede k tomu, že ta ekonomická stránka z pohledu developera je posuzovaná do momentu prodeje, ale už není až taková motivace řešit ten provoz a třeba to, aby ten zákazník ušetřil nebo aby se tam dobře cítil. Zkrátka někdy se staví ty bytové domy jenom, aby splnili normy, a ty normy nám zatím neříkají, že musíme mít všude stínění. Takže je to taková postupná změna. Jsou naštěstí i developři, kteří se snaží a opravdu navrhují domy, které jsou více adaptované na změnu klimatu, mají tam dostatek zeleně venku a třeba i mají to stínění vnější, i když by ho mít nemuseli. Ale takových je zatím bohužel spíše menšina, protože ekonomicky je to samozřejmě dražší a ti zákazníci zatím ještě nejsou ochotní zaplatit víc za to, že jejich dům nebo byt má vnější stínění nebo jiné adaptační prvky.
4: A neměla by to být i zodpovědnost třeba města nebo samospráv, nebo vlastně přemýšlím, kdo by teda měl ty developery a majitele těch bytů k tomu víc motivovat, protože samozřejmě rozumím, že v dnešní ekonomické situaci já třeba nemám peníze na to, abych ještě myslela na tohle, pak se teda budu smažit ve svém bytě a vlastně budu zateplovat nebo oteplovat celé to město. Tak kdo by za tohle měl být zodpovědný?
3: Já myslím, že tohle by bylo potřeba řešit stavebním zákonem. Nicméně bohužel v dnešní situaci stavební zákon vypadá, že spíš půjde proti všem těhletěm snahám, kdy naopak jako spíš podporuje jednodušší kácení stromů, podporuje rychlou zástavbu míst, vlastně podporuje to, že některé větší projekty, jako třeba bytové domy se stovkami bytů, půjdou schválit v nějakém zrychleném procesu bez možnosti nějaké debaty širší. A v tu chvíli se obávám, že na tohle současné zákony nemyslí. tak je to pro mě trošku smutná záležitost, protože to, že by tam měla být nějaká povinnost vnějšího stínění, nemá podle mě se řešit na úrovni měst a obcí. To je absolutně jako necentralizovaný způsob. A pokud víme a máme data na to, že nám ty teploty rostou, všichni to cítíme, všichni to zažíváme, každý rok je to horší a horší, tak by asi bylo zodpovědné jako se jako stát a i Evropa tomu přizpůsobit. To, co je pozitivní, tak v rámci evropské legislativy, právě ta EU taxonomie, tak na tohle myslí. To znamená, ta říká, musíme naše domy adaptovat na změnu klimatu a na vlny veder. Takže ta opatření, o kterých se tady bavíme, už jsou v rámci EU taxonomie jasná, známa. Problém ovšem je, že EU taxonomie zatím povinná není a aby povinná byla, tak by musela být politická vůle říct, od teď toto je povinné a všechny novostavby nebo velké rekonstrukce by toto měly splňovat. Já bych se toto přála, protože si myslím, že je to pro dobro nás všech. Ve výsledku to pak znamená, že někdo si nekoupí byt, ve kterém se pak peče. Ale bohužel ne vždycky ta komunikace takhle je. Někdy je ta komunikace, je s tím spousta papírování, zdraží to výstavbu, bude to složitější. Já si třeba nemyslím, že to zdraží výstavbu, protože pokud budeme stavět domy, které jsou méně prosklené, tak ušetříme na té fasádě, protože prosklená fasáda je dražší, zatímco plná fasáda je levnější. Ale to třeba taky není moc populární názor. Takže kdyby si někdo spočítal, já jsem to počítala, když jsem ještě u jednoho developera pracovala, tak jsme opravdu zjistili, že můžeme ušetřit i miliony, pokud na té administračce nějakou část uděláme z plné fasády oproti té celoprosklené.
4: Takže zdvižený prst nejenom pro architekty, ale i pro poslance stát a hlavně pro nás, kteří chodíme k volbám a rozhodujeme, kdo potom o našem teple v bytě bude spolu rozhodovat. Já moc děkuji za rozhovor a budu se teda těšit, že za takových možná už i 5-10 let budu chodit po ulicích plných barevných okenic a možná kytek a zelených fasád a zelených střech. To je taková krásná představa, kterou mám, a že nám tady všem nebude úplné vedro a bude nám dobře i v našem městě. Tak děkuju.
3: Tak na to se taky těším. Díky.
0: Až na cihlu.
4: A teď už zbývá jen rubrika Až na cihlu, kde vám poradím, na co se zaměřit, pokud chcete téma prozkoumat hlouběji. Když dnes řešíme, jak ochladit naše domy, často mluvíme o nových technologiích a klimatických opatřeních. Architekt Rainer Benham ale už v 60. letech upozorňoval, že architektura není jenom to, co vidíme zvenku. Je to celý systém, který vytváří naše prostředí. Jeho kniha The Architecture of the Well-Tempered Environment ukazuje, že otázka tepla, vzduchu nebo světla je součástí architektury stejně jako fasáda nebo konstrukce. Tak příjemné čtení a těším se na vás příště. Ahoj.
0: Fasády. Odkrýváme tváře města. Fasády.
5: Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Čelisti. Ponor do rozbouřených filmových vod.
1: O filmu s chutí, dravě, z ostra.
0: Kritický útok Aleše Stuchlého, Víta Šmarce a jejich hostů.
1: Čelisti.
2: Každý čtvrtek od 18 hodin na rádiu Wave.
3: Léto s rádiem Wave. Potkej svoje oblíbené autorky a autory na festivalech a akcích. Zámek v Pražské Troji, letní podcast.

0: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny.
0: Playák, playák, playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

0: Český rozhlas Radio Wave. Děláme vlny.
1: On chtěl by feed, posílá beatback. Když nedám feed, tak ať mu dám aspoň feedback. A chce to naživo, tak mě zve na večírek. Já nepiju tvý pití, ty nebudeš pít mě.

0: my sight on you.
1: P jako povaleč. 20. ročník multižánrového festivalu se odehraje 6. až 8. srpna v malebné obci Valeč na Karlovarsku. 3 dny plné hudby, divadla, filmů, podcastů i workshopů. Těšte se na Site Specific Operu, Anetu Langerovou, Om Square, Tolstoys, MC OG, Ida Duyang, Fakult, Ventolina nebo podcast Vyhonit ďábla a spoustu dalšího. Mediálním partnerem je Radio Wave.
2: Chudáčci. Když se nedaří, tak se nedaří. Chudáčci. Série o tom, co jsme podělali.
3: Chudáčci. Poslouchej každý čtvrtek od 11 večer na Radio Wave.
2: Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Radio Wave.
4: Český rozhlas Radio Wave.
2: Radio Wave.
4: Radio Wave. Děláme vlny.
2: Starter.
4: Starter.
2: Hitparáda neobjevených. S Martinem Šolcem a Filipem Černým na Radio Wave.
5: Krásný večer, těsně před 8 hodinou posloucháte Starter na Radio Wave, hitparádu neobjevených. Od mikrofonová zdraví Filip Černý. A dneska tu není Martin Šolc, kterého zdravím na dálku, protože pokud mám správné informace, tak by se v tuhletu chvíli měl nacházet na letní filmové škole v Uherském Hradišti, kde teda taky nějakým způsobem reprezentoval Český rozhlas, takže fandíme a zdravíme, ale nebude tu na dnešní speciální rozhovor, což už mi říkal, že je mu hrozně moc líto a pozdravuje naše dnešní hosty, které si už za chvilku představíme. Já ještě chci upozornit na to, že je před námi ještě jeden letní starter live, to znamená živák. Konkrétně proběhne v pátek 7. srpna na festivalu Povaleč a tam můžete stále ještě zaslat tracky. Ten formulář najdete na sociálních sítích startéru, právě třeba instagramovém účtě, který je starter_radiowave. Dneska už další rozhovorový speciál, po tom, co jsme se zaměřovali třeba na festivalové pozvánky, tak tady máme zase po čase nějaké jméno, které soutěžilo v tom uplynulém ročníku a nedostalo se potom do finálové trojice, ale třeba z nějakého důvodu si myslíme, že na to mělo velké šance a že pokud jsme neměli doposud příležitost si s nimi popovídat, tak dneska si to potřebujeme vynahradit. Takže já už v tuto chvíli v našem studiu vítám rapovou skupinu Upground. Ahoj.
6: Ahoj. Ahoj.
7: Jo.
5: Je tady hodně lidí u hodně mikrofonů. Máme tady Žakuse, máme tady Vodníka, máme tady Adonika Delika, máme tady Batika. Ve dvou případech se mi to už jakoby podařilo přidělit k těm civilním jménům, ve dvou ne, protože ty přezdívky absolutně nesouvisí s vašimi pravými jmény. Takže potřebuju pomoct přiřadit si hlas ke jménu u Žakuse.
6: To jsem já.
5: Výborně, ahoj, takže Vojtěch Pech a taky u Batika.
6: Vojtěch Lukáš, Pech je vedle mě Batik.
5: Tak ale vy jste dva Vojtěchové, tak to je náročný.
6: Kilián, Vojtěch Pech a
5: no
6: Vojtěch
5: jasně,
6: Lukáš.
5: Ty máš 3 jména, on 2, tak nezávidíš mu taky trošku někdy to třetí jméno?
8: Já mám právě ty 3.
5: Tak ty nezávidíš mu.
6: Jako někdy třeba ten Kilián je hodně zajímavý, no ale tak já jsem rád s Vojtěchem, takže prostě pohoda.
5: Já věřím, že se v průběhu té dnešní hodinovky nějak jako nacítím na to, že je vás tady tolik a že se různě jmenujete. Jinak upozorňuji na to, že budeme spouštět další ročník startéru už na podzim, klasicky na začátku října, takže pokud máte nějakou ambici poslat vaší písničku, tak je to stále možné a vždycky bude na starter@rozhlas.cz. Tam přijímáme vaše tracky, stejně tak, jako to udělali právě Upground. Čekací doba, mám pocit, byl, pokud se nemýlím, váš úplně první prostě debutový track, který jste vydali na SoundCloudu. Nakonec skončil na tom EPčku Patent, ale byla to první věc, která šla ven za Upground.
6: Jo.
5: Ale nebyla to třeba první napsaná věc?
6: Vlastně byla.
8: No. Napsaná věc, první napsaná věc, jako ta skladba, no tak,
6: vznikala,
8: tak čekací doba má hrozně dlouhou historii,
6: no to je,
8: jsme dělali strašně dlouho tu skladbu, takže vlastně jako...
5: Řekni nám o čekací době.
8: Tak v původní sestavě, mám to říct až takhle do historie,
6: můžeš.
8: V původní sestavě to bylo prostě Vodník, Žakus a Adonika Delik a měli jsme v plánu začítem Upground právě s čekací dobou a tvořili jsme ten beat u mě pod postelí.
5: Pod postelí teda,
8: protože
5: jo?
8: Mám Palandu. No.
5: Jasně. Já jsem měl takovou ještě se sestrou, že to bylo v rohu a musel jsem vlastně zasunout svoje nohy pod její postel. Cítil jsem se jako ve formuli. Ty jsi to měl trošku lepší?
8: No, my máme, no, mám Palandu asi 2 metry nad zemí, takže pod tím jsem měl stůl.
5: Ale 2 metry měříš zhruba, takže to je problém trošku, že?
8: No, já mám 1,80 m.
5: Tak dobrý.
8: Takže pohodě. No ale jako fláknu se občas o, ten, o tu posel, to je strašný. No ale to je úplně mimo. Tvořili jsme čekací dobu a jednou jsme to nahrávali asi v těch třech. A bylo takový zvláštní a pak se k nám přidal Batek.
6: No bylo to vlastně asi 2 roky dozadu teďka už. Bylo to vlastně no, ke konci prváku nějak.
8: Má to hodně verzí. Hodně verzí.
0: My jsme se vlastně už jako bavili teda všichni čtyři a když Batik poprvé slyšel vlastně jako nějaký to demo té skladby, tak se mu to jako zalíbilo a vlastně jsme pak do toho šlápli jako všichni.
7: Já takže jsem si jako řekl prostě, že potřebuju mě, že jo, k tomu, aby prostě to no, byl jasně. Celý ten upground, takže
5: jestli to chápu
7: přidal.
5: Správně, tak Batik je u vás ten tastemaker prostě, který jako určí, jestli se vydávat tímhletím směrem konkrétního beatu, anebo ne.
8: To jsme tak nějak všichni.
5: Jsem si to myslel, že to řekneš. No a když jsme u beatu, tak kdo u vás nejvíc stojí za těma beatama právě?
8: Beaty dělám já. Mm-hmm.
0: Všechny.
5: Jo, všechny, no, bez rozdílu.
8: Všechny, co jsou vydaný, tak jsem dělal já.
5: A jak se srovnáváš s tím, že dostáváš, nebo minimálně třeba na začátku, když jste úplně poprvé spolu třeba zkoušeli něco vymýšlet, skládat, tak jak se vyrovnával s tím feedbackem, který přicházel, když to je něco, co si sám prostě doma vařil a pak najednou kluci k tomu mají třeba nějaký kritický poznámky?
8: No, zatím se jako nestalo moc, že by měli kritický poznámky.
5: Je příliš dobrý teda, jo? Chápu to správně.
0: Naši neperfektní, prostě jako...
6: No, být čekací doby, když to vznikalo, tak jako...
8: Jako byly tam trable, to se pamatuju, když fakt jsem měl ten původní sample, takový to... Tak jsme tam se snažili dát nějaký breakbeatový bubny a kluci na mě furt byli jako... Tak resampluj nějaký jiný a dej tam tyhle. A furt to nefungovalo.
5: Byli
8: pak oni
5: prostě.
8: Ode mě odešli, já jsem to tam nějak ještě něco zkoušel s tím a přidal jsem tam další na ten breakbeat. Oni se vrátili a v tu chvíli jsme si řekli, damn, to zní dobře, že to jako, pamatuj si to, ne? A pak jsme šli k tobě, Matej.
6: No, tam jsme to právě, to bylo první.

0: Poprvé nahrávání.
1: Opravdu bojové podmínky teda tím pádem, ale vyplatilo se, protože tahle nahrávka měla ve startéru velký úspěch. Já si moc dobře pamatuju, když jsme ji slyšeli poprvé s Martinem a první, co samozřejmě vyvstane, je ten možná až příliš dlouhý úvod, to intro, který prostě natýzuje člověka.
0: Doba.
1: Ano, a to je ta čekací doba. Já už jsem potom to pochopil samozřejmě, při opakovaném poslechu jsem to začal i oceňovat, ale proč zrovna tuhle skladbu, nebo kdy přišel ten moment, že jste si řekli, hele, on existuje starter, pojďme to zkusit poslat tam? No.
2: Já to řeknu přesně, to protože my máme našeho zvukaře, mýho spolužáka Krištofa Lukaše,
0: zdravíme.
2: A tomu děkujeme, protože nám právě starter doporučil a bylo to fakt takový jako první nakopnutí toho Upgroundu, že šel vlastně ven. A i podle mě kvůli tomu vzniklo to EPčko tak rychle, že nás prostě ten starter nakopnul a šel.
0: Nastartoval. Okay. No.
1: Ale ještě před tím přihlášením do startéru už to vysilo nějakou chvilku na SoundCloudu, takže přece jenom nějaký odezvy musely přijít na váš účet, protože jste s tím šli prostě ven, šli jste z kůží na trh. Tak jaký byly ty první reakce třeba jako od vašeho blízkého okolí, anebo klidně od neblízkého okolí, co se k vám dostalo přes internet?
3: Všechny jako reakce byly hrozně jako pozitivní, všem se to jako hrozně líbilo a nám to jako dodávalo takový pocit, že nás to jako bavilo vlastně víc a víc, čím víc bylo tý pozitivní jako zpětný vazby. A no a celý vlastně jako to jako nastartoval ten starter prostě, no, jakože tím úplně jsme pak hnedka začali makat intenzivně na tom EPčku prostě a tím se to rozjelo celý prostě, no.
1: Pojďme se to předělit právě zmíněným trackem Čekací doba. Tady jsou Upground, kteří jsou zároveň hosty dnešního startéru.

0: Posloucháte Starter na rádiu Wave, tohle byly Upground a jejich čekací doba, kteří jsou zároveň se mnou aktuálně ve studiu. Je tady Žakus, Vodník, Adony Kadelik a taky Batik, jak už jsem na úvod zmiňoval. Ještě jednou ahoj kluci. Vy jste hrozili tady během toho, co to hrálo, že klidně dáte živej rap. Kéž bychom na to byli připravenější, co se týká techniky. Sluchátka jsou tady jenom tři páry, takže mohlo to být jako v takový omezený formě, ale kéž byste to řekli dřív, mohlo to být speciální moment, ale možná i taková jakoby předzvěst toho, že někdy by měl být Upground pozvaný na Radio Wave Studio Session. Co byste si o tom mysleli?
1: Určitě.
0: Jo?
1: 100%.
0: No tak beru to jako věc do budoucna a už teď se na to těším. My jsme v rámci rozhovoru skončili u geneze čekací doby jako takový a u toho, že právě Adony Kadelik je beatmaker, zároveň jsem se ale teďka mimo mikrofon dozvěděl, že je i takovej dotahovač tý vaší crew, protože potom se věnuje i tý postprodukci, to znamená míchá, mástruje, než jde nahrávka ven, tak je to právě jeho práce. Vnímáte, že tohle je obecně jeho role v tý crew, že to je ten tahoun jako v něčem? Že on je ten, který vás jako sune kupředu, co se týká třeba nějaký i celkový motivace?
2: Já bych řekl, že on určitě z nás má nejdelší jako tu historii v hudbě celkově. A celý je vlastně to prostředí, jako v kterém se pohybuje a má největší přehled, podle mě to i jako nejvíc slyší ty detaily z nás. A potom samozřejmě jako posílá několik těch různých verzí, máme tam hodně těch efektů, takže ty se taky jako měněj. A na všem se teda shodneme, my teda dáváme nějakou zpětnou vazbu k tomu a potom to ale zase jako Adony Kadelik vrací.
0: Tohle je možná ten moment, kdybychom měli dodat kontext, přestože vy to úplně jako nevokalizujete někde veřejně, tak tvoje jméno jako není tajný a nějak tak se ví, kdo se zajímá o Upground, že tvůj otec je Ondřej Sifon Anděra z VVček. To znamená, že ty máš prostě signifikantní hudební kořeny v rodině, máš na co navazovat, zároveň jako asi tušíš, jak se v tom chodí, i tvoje sestra dělá hudbu, prostě jste obecně jakoby z hudební rodiny. Má i někdo další z Upground podobný kořeny nebo prostě nějaký základ v tom, že věnovat se hudbě je tak trochu přirozený?
3: To asi úplně ne, no. Ale teda jako všichni jako se v nás začal v jednu dobu hodně jako rozvíjet zájem o tu hudbu, že vlastně úplně všichni tady jako by my tři jsme taky tvořili jako v jeden moment jako nějaký věci, že k tomu máme jako taky nějak trošku jako blízko, ale žádný kořeny si myslím, že úplně jako to.
0: Jako v duu, že jste tvořili spolu předtím?
3: Ne, každý jako individuálně.
0: Každý sám.
2: Ale ne, že asi tvořili, ale všichni tvoříme, mi přijde, a jako i když teda používáme primárně ty beaty od Adony Kadelika, tak všichni jako si děláme své beaty a do budoucna si nemyslím, že se nevydají ven.
0: To znamená, že nejsou vyloučený i potom nějaký solový dráhy třeba bokem.
4: Jo, tak.
0: Zároveň Upground, předpokládám, je první vaše jako skupinová věc. Jaký vnímáte, že jsou benefity z toho být v rapové skupině, spíš než být jako rapové jednotlivé.
3: Strašně moc.
1: Já si myslím, že extrémně jako energie, která na těch koncertech, jakoby, kterou máme, tak jako jednotlivec to prostě by tady to plně jako takovýmhle stylem jako nezvládl. Že jako my čtyři se extrémně tak jako doplňujeme, že ta energie z toho jako šíří asi nejvíc prostě. A no, a myslím, že i ten jako kreativní proces ve čtyřech prostě vzniká mnohem jako líp a máme víc nápadů, prostě víc to sedí. No.
0: Má k tomu někdo nějaký opačný take, třeba no, že si myslí, že být ve skupině má i nějaký nevýhody?
3: Já bych řekl, že tam ta nevýhoda není snad jako, no samozřejmě tam jako nějaký jsou, ale spíš bych chtěl ještě jako dodat to, že vlastně třeba i na ten začátek je to skvělý, že jsme čtyři, každý máme jako svoji nějakou jako skupinu přátel a když jsme vydávali tu čekací dobu, tak bylo hrozně jednoduchý si sehnat aspoň nějaký základ lidí, co to poslouchají, co chodí na koncerty, což je hrozně jako skvělý a úplně jsem nad tím vlastně kolikrát přemýšlel, jak strašně těžký to musí být na to sám vlastně na všechno. A my si vlastně jako všichni můžeme rozdělit i nějakou jako práci, že vlastně jako Kilián se třeba hodně jako řeší vlastně veškerou komunikaci jako s různýma jako nabídky jako na koncerty, všechny festivaly, stará se hlavně o ten Instagram a tak no, jakože jsme hodně, bych řekl, jako samostatný v něčem, no, což je super.
0: Naťukávali jsme tady tu rodinnou historii, minimálně v případě jednoho z vás nějak trochu blíž, ale když se podíváme na vás čtyři jako na individua, tak z jak moc jako rozdílných sociálních bublin třeba přicházíte? Je to prostě, byli jste spolužáci, měli jste nějaký společný přátelé, anebo jste se potkali někde random? Kolik jste měli blízkýho předtím, než vznikli Upground?
4: No, já a Vodník, tak jsme chodili spolu na základku. On byl o ročník níž než já. A setkali jsme se na výletě v Londýně.
0: Hezky.
4: V autobus.
0: International prostě.
4: No. A pak on mě představil klukům.
3: Který jsem vlastně seznámil se s nima ve skateparku v Michli. Mm-hmm. Vlastně jsme ještě jako starý skateáci.
0: Jasně. Věnuje se tomu někdo ještě dál?
3: No, už jsme v důchodu.
4: Žákuz občas.
0: Přišlo nějaký zranění, teda už jenom prostě pobíráte nějaký...
3: No.
0: Nějaký jakoby odstupný z toho, jo?
3: Nebo... Přišla hudba.
0: Přišla hudba. Teď sype hudba prostě.
3: No, jasně.
0: Cash by možná, že jo? No, tak k tomu se možná ještě dostaneme. K nějakým vašim...
1: My s Batikem, tak jsme vlastně spolu chodili na základku, takže my se známe od prostě druhý třídy. A začali jsme spolu právě jezdit na skate a pak jsme právě potkali Vodníka, který nás pak představil, prostě, jak už Maty říkal, no.
0: Potom, co si to předělíme skladbou, kterou vybrali přímo kluci, jedná se o Let's Push Things Forward od The Streets, což zvukově mě úplně jako nepřekvapuje a zároveň se moc těším, že si tenhle ten track pustíme, pak nám snad k němu i něco řeknete, tak potom přijde nevyhnutelná otázka na vaše pseudonymy, protože samozřejmě nás bude zajímat, jak tohle to vzniklo a proč se někdo jmenuje Vodník a proč se někdo jmenuje Batik například. Posloucháte Starter na Radio Wave.

0: Let's push things forward.
1: You say that everything sounds the same. Then you go back.
2: The Streets, to znamená Mike Skinner na Mikeu a jeho Let's Push Things Forward. My se teď posouváme dál v rámci dnešního rozhovorového speciálu ve startéru na Radio Wave, protože jsou tu se mnou Upground. Tak kluci, jaký vztah máte k The Streets? Už jsme si tady mimo mikrofon a já to prozradím, řekli, že jste nikdy tuhle kapelu neviděli live, ale že vás to vlastně docela mrzí. Je tohle jeden z nějakých vlivů pro aktuální sound Upground nebo pro nějaký přístup k vystupování živýmu třeba, protože ten Mike Skinner je hodně specifický.
3: No, já třeba jako osobně, já si myslím, že tohle to jako víceméně jako sdílíme s klukama, jakože máme hodně blízko jako k tomu anglickému zvuku. Nebo teda hlavně asi jako to je za mě, no, prostě britský zvuk a vlastně ty The Streets jsou naprosto jako naprosto skvělý. Já to úplně jako miluju a tak a hodně jako čerpám z té Anglie, přijde, že jako je to pro mě tak jako v něčem taková inspirace velká, no.
4: Mě ty The Streets hodně zaujaly tím, jak on si hraje s tím hlasem vlastně, že i když to je primárně nějaký jako rytmický, tak hrozně mění ty tóniny a je to prostě zajímavý, jak s tím pracuje.
2: Mě dokáže díky naší soutěži překvapit lecos u mladých autorů a autorek, například, že prostě písničkář, kterýmu ještě nebylo snad ani 22, tak považuje za svoji hlavní inspiraci The Beatles, to jsem si nikdy nemyslel, že bude jako možný vlastně udělat. A co se týká nějakých samozřejmě jako starších men, původních men, na který navazovat, tak to se hodně týká i vás. Kde přišel ten impuls otáčet se zpátky a teď samozřejmě berte to s rezervou, protože hudba a nějaký vkus hudební funguje v cyklech, vracejí se nějaký vlny. Sami asi dobře víte, že současná vlna rapu je, že všichni se snaží rapovat do Griselda Beats, prostě vrací se takový ten aktualizovaný boom bap. Co vy ale vracíte do hry, je taková ta jako devadesátková energie a energie nultých let těch rapových skupin, těch boybandů prostě, kdy je to jako několik týpků na stage a ukazují tu energii na majku, hodně se i křičí prostě přes sebe. Takže logicky jsme zmiňovali během hodnocení třeba Beastie Boys, taky já třeba z těch novějších men Joey Valance and Bray, ale strašně mě zajímá, jestli to byly věci, které vás třeba triggerovaly v rámci toho hodnocení, protože to vůbec neposloucháte a nesouvisí to s váma, protože máte třeba úplně jiný vlivy, tak jak to je?
3: Dobrá otázka.
5: No, takže na mě rap má hodně dlouho velký vliv, protože já to poslouchám už od 10 někdy. V 10 mi začal táta tak jako dávat jeho starý CDčka, který máme doma.
2: Jsi možná ani neměl jinou možnost.
5: No, ukazoval mi veškerý ty rapové věci. Jako samozřejmě tam je spoustu jiných žánrů, který tam máme, ale mě vždycky zaujal rap. Takže to už jedu od 10, co dělám beaty. A vždycky mě bavila ta energie toho. Vždycky prostě to přesně to přeřvávání na těch stagech. Pak ještě při tvorbě té hudby, tak já často sampluju z vinylu, nebo patent, to jsou většinou sample z vinylu všechno.
2: Okay. Ještě kam sáháš většinou, co se týká nějaký selekce vinylu? Třeba kdyby si měl říct nějaký jako desetiletí, nebo žánr jako?
5: No.
2: Co jsi říkal, Tenerife?
3: Jan Verich.
2: Jan Verich, to je daleko od Tenerife.
3: Z Vericha vždycky rozhovory s Janem Verichem.
5: Jo, my máme vinyl Táto povídej s Verichem a vždycky mě na to bavilo skrečovat. My máme doma nějaký starý vinily.
2: Počkáte, to je v jaký věci třeba z patentu je Verich?
5: Tyjo, to si myslím, že není v žádný věci, ale je, no, tyjo.
2: Ještě to nevyšlo prostě, ty tracky, kde je Verich.
5: To já jsem používal jenom na skračování, jsem nikdy moc nesamploval. Jako je to v jednom beatu, ale to je úplně starý, nepoužitej, zatím se válí jenom my na SD kartě.
2: Mm-hmm. No tak co ty vlivy teda? Na co vlastně navazujete? Jsou to třeba ty Beastie Boys?
5: Tak Beastie Boys bych řekl, že snad poslouchám jenom já ze skupiny většinou, nebo jako malej jsem je dost poslouchal, ale...
2: A co se týká nějakých jako československých potažmo prostě tuzemských men, že jo, když to tady, já vzpomínám na Chaos samozřejmě, když se bavíme o nějaký jako energii prostě rapové skupiny a o nějakém přeřvávání, tak tam to bylo. To taky jde úplně mimo vás třeba?
5: Chaos jsem neposlouchal nikdy.
4: Já jsem Chaos poslouchal chvilku, ale spíš mě asi bavili jako pozdější Katovy jako projekty. Jasně. A jako Prago jsem poslouchal Smrt, že je podle mě skvělá deska, ale jako poslouchal jsem to dřív, dneska už moc ne. A z ty jako český scény jako starší, tak to bych neřekl, že jsem poslouchal nějak moc. Spíš právě přesně jako Amerika, Británie a tak. A myslím si, že se všichni dokážeme shodnout na Far Side a Souls of Mischief, jo, který vlastně jako...
6: Určitě právě jako, no, prostě americký nějaký 90, prostě jako začátky to bylo asi, určitě při začátku to bylo podle mě výrazný vliv.
2: No a impuls dělat tohle u nás v češtině souvisí třeba i s tím, že vám to tady chybělo?
3: Spíš to je to, co nás jako baví asi, vlastně jako, ale... Já nevím, jakože mi se vyloženě jako neinspiruje něčím, mně přijde, že to je něco jako ta hudba, to, co v tom jde slyšet, je něco, co je prostě trošku už v nás jako a jde to tak jako přirozeně, že je to trošku v nás, no, ale ještě teda bych zmínil za mě, co se toho českého rapu týče, tak pro mě je takový jako v srdci ten MC Gay. Aha, to je, ta drzost je pro mě taková největší inspirace, že vlastně i v té hudbě kolikrát vlastně ty moje texty jsou takový i někde jako konkrétnější a vlastně asi bych řekl i nejvíc přidrzlý z těch všech, protože to je něco, co mě jako strašně baví. A nejenom na tom Geovi, ale vlastně jako obecně v té hudbě taková jako drzost, no. Takže to je takhle za mě.
2: Napadá mě spoustu otázek, například prostě s aktuální přesaturovaností mužských men v tuzemském rapu a s tím, kolik toho vychází, tak jak vlastně třeba ve vaší jako bublině a mezi vašima vrstevníkama, jak moc je jako netradiční, že někdo má rapovej projekt a pak případně, jaký jsou na to třeba nároky, kvůli tomu, jak je to přesaturovaný, nároky na kvalitu, myslím, ale spíš vlastně mě to vede k otázce, jestli vy jste sami za sebe a nějak, když se o tom bavíte ve skupině, spokojený se stavem tuzemský rapový scény. Jak na to nahlížíte vlastně?
5: No, tak jako...
2: A čistě osobně, to nemusí být vůbec žádný jako hodnotící názor, ale prostě jestli jedete nějaký současný český rap, jestli ho posloucháte ve volném čase.
5: Já moc ne, a do Nika nedalek moc ne. Právě, že mě Upground, nebo já jsem začal tvořit ty rapový beaty a všechno a vždycky jsem se snažil to dělat co nejvíc, protože to bylo přesně něco, co mi chybělo. Nějaká jako ta uřvaná energie a ty špinavý beaty a řezat a chybělo mi to tady.
4: Mně přijde, že jako ta současná úplně asi jde trošku mimo mě, ale co bych zmínil, že mě bavilo jako v poslední době a i jsem si užil koncert, tak byl Hobson Clark, který teďka vydal jako podle mě dobrou desku.
2: Okej. Okay. Zaznamenal jsem. Mhm. Máte někdo nějaký další třeba i jako newcomer jména, na který byste chtěli upozornit? Protože já vím, že minimálně v rámci dnešního playlistu vámi vybranýho si budeme pouštět jedno rapový duo, který já jsem teda vůbec neznal, ale dostaneme se k němu až po jednom vašem tracku. Tak máte mimo ČT1 Speed ještě nějaký jako mladý koně?
5: Prší
4: určitě.
2: OK, jasně, tam je i holka, tak to je super, že jo? A zároveň jsou to lidi, kteří měli předtím i nějaký solový projekty a teďka je to vlastně jakoby...
5: Já vůbec jejich minulost neznám, protože mě to ukázala nedávno ségra a ukázala mi skladbu Po tváře a ta se mi hodně líbila. Takže jsem to samozřejmě hnedka představil klukům.
2: A co na to kluci?
5: Teďka si to prostě jedem.
2: Teďka si to jedete.
6: Jo, Po tváře je jako super skladba.
2: Nice. Stejně tak my si tady teďka pojedeme Dušičky, což je track z EPčka Patent od Upground. Co nám k němu řeknete? To je otvírák, ne? Podle mě EPčka.
5: Jo.
6: Je to tak.
2: No.
5: Co k tomu říct?
3: Přijde mi, že jako to je skladba, která mě strašně baví hrát naživo. Mm-hmm. Protože tam se dá to úplně jako šlápnout, trošku tam jako zařvat. A je to skladba, která má jako úplně jako hrozně dobrou energii. A skoro mi přijde vlastně teďkon zpětně po několika koncertech, co máme odehraných, že ta energie úplně vlastně v té nahrávce jako je taková... Naživo je to prostě úplně něco jiného.
5: Lepší, no.
6: Jo, určitě, no.
5: Prostě musí to šlapat, nesmí se zastavit, zhluboka dejchat, na nohy se postavit.
2: Krásný úvod.
7: Starter. Hitparáda neobjevených.

0: napsaný, že jste všichni sráči a že jste hrozně posraný.
1: Zrovna tohle jste nemuseli, teda. To byla ta vyklírovaná pasáž.
2: To byl důraz.

0: Upground, díky dnešnímu rozhovoru se už nemusíte ptát, kdo dělal tenhle beat, byl to Adonis Kadelik, tohle jsou dušičky otvírák jejich debutového EPčka Patent. Mimo to mají venku taky třeba novej single Dovolená, na ten i dneska dojde, ale já jsem si uvědomil, že jsem úplně vynechal tu slíbenou otázku v předchozím vstupu, takže ještě jednou, ty přezdívky. Jak to vzniklo? Geneze, potřebujeme všechny do detailu. A ideálně rychle.
1: Kdo začne?
2: Začneme od nejchytřejšího.
0: Takže
2: od
0: někoho? Takže,
2: no, moje jako přezdívka vychází od takového drinku.
0: Já už asi tuším, kam míříš.
2: Já nevím, jako, jestli to můžu říkat.
0: No, jenom řekni barvičky možná no, těch pitíček. Bude stačit.
2: Vodníkovo jako...
0: Oko?
2: Oko.
0: Takové magické oko je to možná?
2: Spíš nebo? Vodníkovo sperma.
0: Jo.
2: No a to je takový drink, který jsem jednou jako okusil. Aha. A přišlo mi to hrozně odporný, ale ten název toho drinku, mě to přišlo úplně jako skvělý. Přišlo mi to strašně jako vtipný a vůbec tak to vypadá ten panák. Aha. A pojmenoval jsem se takhle na Instagramu a kolikrát se mi stávalo, že lidi, když mě třeba potkali, tak mi říkali vodníku, čau prostě a vlastně takhle jako na mě mluvili a mně se to hrozně líbilo a řekl jsem si, že se to stane jako mým pseudonymem. Aha. A mým alter eggem.
0: Hezky.
2: Takže tak.
0: Tak když půjdeme takhle postupně teďka po tvojí pravici batik.
1: Oh,
0: zase
1: no.
0: Špatně?
3: Žakus.
0: Hele, já se to naučím do konce té hodiny.
3: Tak ale vysvětlím, tak
0: jsem to jako... Kdo z nich měl ty tři jména? Prostě kdo měl dvě? Ježišmarja.
3: No, já to mám asi o trošku méně zajímavý jak vodník. Já jsem nějak jako přemýšlel a nějak jako... Líbí se mi dost francouzština a koukal jsem na seriál na Netflixu Lupin. Aha. A mám ho hrozně rád. A tam vlastně jako pes v podstatě, který se tam pak objeví u té hlavní postavy, tak se právě jmenuje Jacques. A pak vznikla jako taková, tak já jsem si říkal, ano, Jacques, to je super, to se mi líbí. A myslel jsem si, že, jako, že si tak pojmenu jako to jméno, protože ono je, že francouz prostě jméno Jacques. Ale pak jsem jako to se tak nějak jako trošku jako jsem to zkazil a pojmenoval jsem se jakoby je accuse, což znamená prostě obvinuju nebo žaluju.
0: Sám sebe.
1: Žaluji.
3: No a...
0: Jo, a nebo žaluješ někoho teda, jo?
3: Vlastně jako jo, no. A bylo to takový jako, že to vzniklo takhle, ale vlastně líbí se mi to a Jacques.
0: Jako takový žalobce vlastně.
3: Je to žalobce, to, ale to jako není úplně...
4: Praška.
0: Tak není úplně pardon za ten switch, teď už batik teda.
4: Jo, teď batik a já to zkrátím hodně, protože já k tomu vyloženě žádnou jako backstory nemám. Mně se to prostě líbilo, líbily se mi ty písmena po sobě. Aha,
0: takže čistě fonetický výběr prostě.
4: Jo, bylo to prostě jednoduchý, takže nechám prostor.
0: Nenosíš batikovaný trička ani koukám, ne, takže ne. S tím to spojený není. No a to, tak už víme, co máte zakázáno nosit na stage, teda teďka. Řekl Adonis Kadelik, který má zároveň jako nejdelší pseudonym, tak možná bude mít i nejdelší vysvětlení.
1: Adonis Kadelik, tak... Jak to vysvětlit celý? Mě hodně baví slovo psychedelik a zároveň prostě bych řekl, že i ty beaty, co tvořím, nejen ty, co jsou vydaný, ale ty, co ještě prostě svět teprve čekám, tak bych řekl, že jsou něčím lehce psychedelický a pak prostě mě bavilo si říkat I have done it, I done it, I done it.
0: Nice,
1: a tak jsem si tak jako říkal, tyjo, psychedelik si říkal by bylo trapný, pak Adonis by bylo taky divný a pak jsem si nějak spojil ty dvě slova dohromady a vzniklo Adonis Kadelik. A pak mi babička vysvětlila, že zdravím babičku a dědu, když se poslouchají teďka, že Adonis je řecký bůh krásy a delik jako delikátní, takže jinými slovy by se dalo říct i delikátní krasavec.
3: Skutku to pasuje.
0: Delikátní krasavec, no výborně.
1: Ale to nechám posoudit svět, až mě potká.
0: Tak děkuju za vysvětlení všech přezdívek. Teď už si jako patentuju tohleto, že to proběhlo ve startéru a kdokoliv další prostě z jiných médií se bude ptát na tuhleto otázku, tak už vlastně jako bylo zodpovězeno.
2: Už prostě nikdy nezodpovíme znovu.
0: A už byste jim měli říct jako ne, my už jsme to říkali prostě v Českém rozhlase, takže.
5: Nejhorší otázka. Takže děkuju za tuhletu premiéru. Zároveň další track, který si budeme pouštět, je právě od rapového dua, který podle mých informací s váma vystupovalo v Šapouru 4.4. Do dneška z tohoto duo žije, protože to mají furt ještě napsaný v bio na svých sociálních sítích, takže trošku to vypadá, že s nima budete i v dubnu 2027 tam hrát, ale to mě vede k tomu zeptat se vás na vaše dosavadní zkušenosti s hraním, s živým vystupováním, protože už jsem nějak tak pochopil, že než byly Upground, tak byly nějaký jako vlastní projekty, všichni jste si zkoušeli dělat beaty, možná jste už jako pracovali s mikrofonem nějakým způsobem, ale co je to s těma dosavadníma koncertama, který byl třeba nejlepší? Já jsem vás viděl jenom jednou a to si myslím, že furt byla ještě taková ta jako raná fáze, prostě to byl váš druhý koncert, jo, teďka na mě ukazuješ, děkuju, tak strašně rád bych vás viděl někdy.
1: Kdo to ukázal, jak se jmenuje?
5: Jmenuje se Žakus, už to mám. Jmenuje se Žakus a řekněte mi, kolik vlastně máte za sebou koncertů.
4: Já bych řekl 8.
1: I pár neregistrovaných, ale o těch nebudeme mluvit.
5: Co třeba zatím vnímáte, že jako bývá největší úskalí během toho vystupování společně? Protože v takovýto skupině je strašně důležitý se prostě sehrát na vnímat.
1: Sehraný, no přesně to, tak já jsem nad tím přemýšlel. No, jednou jsme si nedali zkoušku před koncertem a já jsem jako cítil, že jsme nebyli tolik sehraný, ale stejně byla jako pozitivní odezva, že...
3: To vlastně mě osobně dost překvapilo.
1: To vnímáme jen my, no.
4: No, mně třeba přijde nejtěžší na té show, že já se zaposlouchám do těch textů, začnu nad tím přemýšlet a najednou se ze mě tak stane takový jako robot, který tak jako blbě kouká. Ale jako právě s každým dalším koncertem na tom pracujeme prostě a myslím si, že ta nějaká show presents tak je daleko lepší teďka už.
5: Nespěje to třeba k tomu, že budete mít i vlastního DJ, který bude jako ze zádu pouštět, když všichni rapujete?
1: Ne, to neplánujeme. Protože vlastně, no. Nás baví, jako ono to dodává k těm koncertům něco to, že zatím jenom já, ale že to prostě, že z kompu přepnu i na sampler a hraju to naživo. Sice je to někdy záhul v tom, že když mám svoji část, tak musím rychle běžet k tomu sampleru z druhé strany stage a přepnout si to, což se častokrát nestane a pak mám blbou náladu celý koncert a kluci to často znají. No, vidí to na mě, ale DJ neplánujem.
5: Dobře, tak předíleme se to dalším trackem ČT1 Speed, neboli Obizman a Dr. Shut Up společně na tracku Matt.
3: Zdravíme.
5: Tady to je.
1: Zdravíme, milujeme.

0: ČT1 Speed, rapové duo, jeden z projektů, který by chtěli určitě Upground nasvítit, mý dnešní hosté ve startéru na Radio Wave. Tohle byl Matt, track, který i já jsem si teda dost užil. Děkuju za tip, kluci, neznal jsem to, takže zdravíme ještě jednou, ČT1 Speed.
1: Čus, zdravíme.
0: Ahoj.
1: Obizmanšata, what's up?
0: Ty jsi říkal, říká se ti i Adoniku jako zkráceně, nebo?
1: Můžete mi říkat Adoniku, můžete mi říkat Deliku.
2: Ne, vlastně.
1: Já budu mít v jednom textu, oslovujte mě pane Delik a ne pane Deliku.
0: Jo, to je
1: Deli.

0: znát jako z těch hodnocení poroty v jednotlivých dílech. A pak, když my děláme takovou jako tajnou rozesílku a zjišťujeme zatím tak jako nenápadně, kdo by teda mohl vystoupit na Starter Showcaseu a ještě si ty e-maily tváří, že to je jakoby velmi skrytá věc a že to dostávají všichni, ale vůbec si nemůžete být jistý, dostává to mnohem víc lidí, než se tam potom dostane. Tak vy jste byli mezi nima a řekli jste úplně jednoduše, no ale my máme naplánovanou dovolenou. A to jsem si říkal, tak to je nejlepší, to je nejvíc repová věc, kterou mohli udělat, oni prostě starter nepotřebují, stejně se dostanou tam, kam chtějí. A pak vyšel track Dovolená, který na coveru má takovou chatovou bublinu a tam je napsáno, kde byste byli, kdybyste nejel. A už to není dokončený. Já jsem si začal říkat, tak buď je to nějaký prostě můj jako ego trip, anebo opravdu reaguju na ten starter. Tak řekněte nám, co se dělo na té dovolené a proč se stalo, že jste kvůli tomu vynechali Starter Showcase v finále?
1: Tak k té dovolené to teka můžu konečně pozdravit Marka v Austrálii, užívej si to tam, moc tě zdravíme všichni, kluci pozdravte.
2: Je to tak.
3: Čau Marku.
1: Ahoj, Marku. No a tady to jsme prostě měli domluvený dlouho. Odjet na tu dovolenou.
2: Hrozně dlouho.
1: Hodně jsme se užili. Každý den v lihu drinky jsme jeli. To bylo super.
0: To nepropagujeme samozřejmě, ale řekněte nám, kde jste byli. Kde jste dovolenkovali vlastně?
1: Na Kanárech. Kanárský, asi to byl...
2: Gran Canaria.
1: Jo, Gran Canaria, no.
0: To byla první teda upground dovolená?
1: Ne, byli jsme v Miláně.
2: Jo, v Miláně vlastně.
1: To bylo super.
0: A na obou místech vznikly tracky?
1: Ne, to ne.
4: To je vlastně vtipný, že dovolená.
0: Nevznikla na dovolený.
4: Nevznikla na dovolený, to už je jako starší track.
2: Je to tak.
4: Ale
1: jmenuje se, Dovolená u moře se jmenuje od začátku.
4: Jo, jo, ten beat i se tak jmenoval prostě, že nám to dávalo takový jako vibe.
1: Mně to znělo jak handpany.
0: Takže dovolenou vnímáte spíš jako takový utužování vztahu, než jako nějaký soustředění na vaření nových tracků.
2: To taky máme takový soustředění, to jsme měli teďko na Šumavě, u Batyka na chalupě, to jsme měli takové soustředění, kde jsme vytvořili právě jednu ze skladeb, která zahraje.
0: Jsem rád, že český chataření prostě pořád patří do toho hudebního průmyslu. Není to jenom u kytarových kapel, je to prosím vás i u rapových crews, takže to
1: samozřejmě ceníme. Takže jsme tam udělali šílený DMBčko.
0: Mm-hmm. No a teď k tomu vzkazu teda na coveru. Co jste tím chtěli říct?
4: To je takový jenom jako, ten cover byl
0: pomrknutí.
4: Kreslený jako prostě do skicáku, jsme seděli venku. No a jako už Smaro. To bylo skoro hotový prostě, ale něco tam tomu chybělo, tak jsme si tak jako chtěli rejpnout trošku, bylo to taky...
1: Prostě
4: jako
1: jsme si z vás udělali legraci.
0: No tak děkujeme za tohleto pomrknutí, samozřejmě jsme si všimli a hned jsme si cítili o něco líp, že na nás někdo taky myslí díky to tomu starteru.
2: No, jenom teda bych chtěl podotknout, že nás to jako úplně strašně mrzelo, že jsme tady vlastně jako nemohli být, ono už to bylo fakt takový, že jsme to měli hrozně dlouho naplánovaný, nebylo to úplně levný a úplně nás to jako
1: Já jsem byl rád, že jsem mohl čekat. Já jsem se naučil. Backflip na Duně jsem se tam naučil. Jako, to bylo super.
4: Myslím si, že bychom se rozhodli znovu takhle, ale jako mrzelo nás.
0: To. Kluci, já si myslím, že to je úplně jedno, že stejně dosáhnete toho, čeho potřebujete dosáhnout. Pojďme si to konečně pustit. Upground a dovolená, tady to je.
5: Starter. Hitparáda neobjevených.

0: kroky, každej se cítím, co se děje. Zrychluje se chůze i srdeční tep. Hlavy křičí hlásek.
1: Upground a jejich dovolená, která track, který vůbec nevznikal na dovolené, jak už jsme se dozvěděli díky dnešnímu rozhovoru. Ještě jednou naposledy tady vítám kluky z Upground, ahoj.
2: Čau.
1: Mě by ještě zajímalo, takhle než se dostaneme jako k závěru toho dnešního rozhovoru, protože už známe od vás nějaký pohled na benefity toho být v rapové skupině, spíš než být jako individuálně, už nějak tak víme, odkud přicházíte, co se týká nějakých vlivů, co vás baví poslouchat, ale teď, co se týká vlastně nějakého patření do té tuzemské scény. Kde se vlastně jakoby vidíte ideálně? Kam byste chtěli patřit? Jako je to čistě ta vaše crew, která si jede svoje? A nebo byste chtěli být vnímaný nějak v rámci té scény, která je v tuhle tu chvíli nějakým způsobem strukturovaná?
3: Upground je prostě vlastní projekt, který bude se vnímat jen tak, jak je. Takže prostě kdo nás bude poslouchat, tak je fanoušek Upground.
1: Znamená to i zavřený dveře pro nějaký případný spolupráce a feety?
4: My spolupracujeme s ČT1 Speed samozřejmě, to jsme udělali jednu skladbu a máme v plánu, tahle ta skladba, co jsme udělali, tak je jakoby ČT1 Speed s Upground a plánujeme udělat Upground s ČT1 Speed, udělají oni beat a my se přidáme k ním, ale teďka to zatím je, že jsme udělali my beat a oni se přidali k nám a spolupracujeme.
3: A hodláme spolupracovat dál. A určitě jako když nás někdo bude bavit na té české scéně, tak my nemáme jako problém s žádnou spoluprací. A nemusí to být ani na české scéně, podle mě.
5: Určitě.
3: Ale momentálně si jako... No, takže jsme nebíraví.
1: Můžou šikovní lidi slidovat do DMs, prostě no, není to problém, jako.
5: Jo.
1: My samozřejmě na té ploše dnešního rozhovoru jako nemáme úplně tolik prostoru, aby jsme probrali všechno, ale zajímá mě, protože jsme se ještě úplně nedostali, krom toho, že Adronika Dalik dělá beaty, k tomu tvůrčímu procesu jako takovýmu. Píšete si bars vůbec?
4: No jasně.
1: Jo? Jasně. Mně přijde, že čím dál tím víc začíná být normální a ceněný hlavně, že člověk prostě freestyluje na ten mikrofon. Čím dál tím víc, jako, ať už to jsou rapový dua nebo jednotlivci, tak právě si pyšnějí tím, ne, už dávno bars nepíšu prostě. A že to vlastně jako zandavej rovnou do toho beatu, že se potkají.
4: Pyšní?
1: Hele, třeba Pyra Boys dlouhodobě nepíšou bars. Smack mám pocit, že je na tom docela podobně. Hugo Tox je takový jako hlavní propagátor tohodle přístupu a už strašně dlouho si nepíše nic do telefonu. Maximálně tak prostě, že reaguje na ten beat. Takže vy jste opravdu, píšeme si to, nějak si to jako pipláme a potom se teprve potkáte?
4: Ne, no jako různě. Někdy to píšem dohromady, někdy to píšem zvlášť, někdy jako bych řekl klidně ten freestyle. Sorry, já předám slovo klukům. Taky mluví.
5: Jo, vlastně asi jako, když se sejdem všichni, tak vlastně to vzniká tak, že pustíme beat a každý si píše svůj čas, pak to prostě nějak dáme dohromady. Když nejsme spolu, tak to prostě Adonika pošle do skupiny a každý si to vymyslí a pak to nějak zvykne potom. A
3: pak se navzájem kritizujeme. My přijde, že máme ty texty takový jako obrázkotvorný trošku, jako máme tam ty různý slovní obraty a nemyslím si, že kdybychom vyloženě freestylovali čistě jako na ten beat, tak že by to mělo vlastně tu pointu, kterou tím chcem předat třeba.
1: Rozumím. Naprosto pochopitelný. Teď nám ještě uděláte radost na závěr, protože nám líknete nevydaný track. Možná si ho pustíme úplně celý, možná spíš jenom kousek, ať si k němu ještě stihneme něco říct. Tady jsou Upground a nevydaný track Osobní prostor.
6: Starter. Wave.cz/starter. Pošli nám svoje tracky.
7: Nádech, výdech.

0: Speciální předpremiéra, leakovaný track, tady je Upground, osobní prostor ve startéru na Radio Wave. My už do toho musíme vstoupit s klukama, protože nám nezbývá moc času a budeme muset ten dnešní rozhovor uzavřít, ale já, když jsem tohleto slyšel po tom, co jste to poslali, tak jako nejraději mám ranní vzduch, ten, co přichází za svítání, dřív než přijde ranní ruch. To mi už jenom z těchto bars přijde prostě obecně mnohem přemýšlivější, hloubavější, takový jako víc introspektivní, než jsme doposud zatím z těch tracků od vás slyšeli. Podporuje to ten jako klidnější beat. Co to znamená pro nás posluchače, posluchačky? Co máme čekat od Upground v příštích týdnech, měsících, letech?
1: Že jsme multižánroví,
0: nice.
1: Že nezůstaneme jenom u toho řvaní prostě do mikrofonu, ale myslím si, že dokážeme být i melodický a na tu můj čas ještě budete teda muset počkat. To přijde, až to bude vydaný, ale...
0: To znamená, ještě se prodlouží stopáž, nebo tady do toho ticha
1: tady,
0: ještě?
1: No, tady jakože ty jsi to katnul prostě, když jsi přicházela můj čas.
0: Takže si budeme muset počkat.
2: Takže no, prostě... no Mike, tak přijde průšvih. No,
0: nesmíme tolik kecat příště,
1: ještě
0: no.
1: Ještě počkej.
0: Já vám moc děkuju, že jste dorazili do startéru. Pojďte ještě i na úplný závěr třeba pozvat, jestli vás bude někdy v blízké době možný vidět live.
1: 21-22 v Semilech Meetup Fest, takže tam přijďte a nebo se všechno dozvíte na Instagramu, protože na podzim už máme taky něco naplánovaného. Určitě zase budeme chtít dělat svoje shows, takže určitě nás sledujte na Instagramu.
3: A makáme na albu, na větším projektu už, který bude obsáhlý a zase multižánr, spoustu věcí, spoustu žánrů, makáme na tom.
0: Super, tohle byly Upground, kteří rozhodně nepotřebovali v finále startéru, obejdou se úplně v pohodě i bez něj a ještě stihnou 3 dovolené předtím, než vydají novou desku. Tohle byly Žakus, Vodník, Adonika Delik a Batik, díky moc, že jste dorazili na rozhovor.
2: Díky moc za pozvání.
1: Čus.
2: Čau.
3: Dobrou.
4: Hotspot. Pořad o trendech, které nás pálí. V kontextu. Poslouchej každý čtvrtek od 16 hodin na rádiu Wave. Hotspot. Hotspot. Léto s rádiem Wave. Vyrážíme za vámi ven.

0: přijď na naše akce, buď na natáčení pořadů, poslouchej letní speciály ve vysílání a vychutnávej si skvělé koncerty. Léto s Rádiem Wave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny. Stage Rádia Wave.
0: Stage Rádia Wave. Exkluzivní živé koncerty českých i zahraničních kapel. Ze studia Rádia Wave až na světová pódia. Stage. Koncerty, které jinde neuslyšíte.
1: Stage Rádia Wave.
0: Stage Rádia Wave.
2: Od mikrofonu vás zdraví Matěj Dvořák s pořadem Stage. Na stage si dnes poslechneme koncert britské kapely Sorry z letošního ročníku BBC Radio 6 Music Festivalu. Sorry jsou britská kapela založená v Londýně v roce 2020. Ve své tvorbě propojují indie rock, zkreslenou elektroniku a trap s experimentálními přístupy k hudební produkci. Jejich skladby charakterizuje napětí, hustá a neklidná atmosféra a výrazné dvojhlasy frontmanů Ashley Lawrence a Louise O'Briena. Mezi své inspirace řadí umělce, jako jsou Dean Blunt, Michael Levy nebo rapovou skupinu Pro Era. Díky své osobité kombinaci kytarové hudby a elektroniky si Sorry vybudovali pověst jedné z nejzajímavějších mladých kapel ve Velké Británii. Dnešní stage právě začíná.
0: Stage.
1: Stage Rádia Wave.
0: Stage Rádia Wave.
3: This is a hit. This is a hit.
4: This is the last chapter. This is the last chapter.

Peace, my time to click, banana, dun, dun, boom.

0: coming.
1: Právě jste slyšeli koncert britské kapely Sorry z letošního ročníku BBC Radio 6 Music Festivalu. Dnešní stage je u konce. Od mikrofonu se s vámi loučí Matěj Dvořák.
2: Stage.
3: Stage Radia Wave.
2: Stage Radia Wave.

0: Quest. Recenze aktuálních herních titulů, novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte.
1: Quest. Každý pátek od 6 večer s Jardou Mévaldem, Šárkou Tmějovou a Lukášem Grigarem na rádiu Wave.
2: Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline.
3: Rádio Wave. Děláme vlny.
2: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
3: Rádio Wave.
4: Český rozhlas Rádio Wave.
3: Rádio Wave.
4: Rádio Wave. Děláme vlny.
2: Playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

Český rozhlas, Radio Wave.

0: Rádio Wave.
1: Děláme vlny.

Radio Wave. Děláme vlny. Vlny. Vlny. Radio Wave. Český rozhlas.

0: Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
0: Playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

rozhlas, Rádio Wave, děláme vlny.

finger in the fucking nose.

0: Psycho. Popkulturní pořad se dvěma psychology o temných i méně temných stránkách lidské duše. Poslouchej Psycho s Karolínou Faberovou a Pavlem Ševestou každý čtvrtek od 7 večer na rádiu Wave.
1: Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online? Poslouchejte Radio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje. Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
0: Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.

0: Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.